A2 se narodil tehdejší hrdina, sedlák a jeden z vůdců protifeudálního povstání, Jan Sladký Kozina. Roku 1950 přišli na svět kytarista Joe Perry z Aerosmith a bubeník John Paul z kapely Slade. Stal se rok 1927, když Francie poprvé vyhrála Davis Cup. Roku 1945 se na Puerto Riku narodil zpěvák José Feliciano. Roku 1846 získal jakýsi Elias Howe patent pro svůj secí stroj. Ročník 1955 je bubeník Pat Mastelotto ze skupiny Mr. Mister.

0: Kytarka dívčí skupiny Bananarama, později Shakespeare Sisters. Tento den roku 1960 se narodil britský herec Colin Firth, známý například z deníku Bridget Jones. O 6 let mladší je kanadský hokejista Joey Newendike. Roku 1968 se tento den narodil britský režisér a manžel Madony Guy Ritchie. Ročník 1981 je Liz McLernon, bývalá členka Atomic Kitten, dnes na solové dráze. Narozeniny tento den už od roku 1974 slaví také americký herec Ryan Phillip. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 6 hodin, 1,5 minuty je čtvrtek 10. září.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Den začíná hezky zastudená, dnes bude polojasno až oblačno a odpoledne 21 stupňů Celsia. Předpokládané množství srážek 0 mm, takže všechno se vypršelo včera a můžeme si zaspívat stejně jako Krištof, stejně jako Richard Krajčo, že život je krásný.
3: Život je krásný, je na konci světa, ve Sbírce básní, ta nejhezčí.
0: Tak ať to dneska společně zvládneme.

BB Rexha, David Guetta, 6 hodin a 8,5 minuty ve čtvrtek 10. září, novinka na Radio Relax. Novinky ze silnic, kde už šňůry světel míří za dnešním úspěchem nebo za svými povinnostmi. Novinky ze silnic můžete posílat na linku řidičů 606 736 736 a jezděte opatrně, protože, jak zpívá Krištof, život je krásný.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jedno dálniční upozornění posíláme na dálnici D4, 38. kilometr, je to u Dlouhé Lhoty. Dejte pozor, ve směru do Prahy je sražená srna na silnici na 38. kilometru D4.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: 6.27, dopravní info z Prahy od Černého mostu na Pražském okruhu na sjezdu na Satalice. Počítejte se zdržením, tady se stala dopravní nehoda, srážka nákladního a osobního auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 6 hodin, 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Hodně se ochladilo, ba přímo citelně. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, žádné třicítky, ale rovnou odpoledne o 10 stupňů víc než teď, 21 v maximu. Ale léto ještě neskončilo a my pokračujeme v rytmu reggae. Peter André už za chvilku 90. léta.
1: Relax.

V rytmu reggae 6 hodin 38 minut. V rytmu reggae, které prostě přináší ještě léto. A léto ještě neskončilo. Astronomické léto končí ve středu 23. září. Ještě 14 dní budeme mít léto. Bude to ráno ve 2.05 našeho času. Nastane podzimní rovnodennost. To meteorologické léto to už skončilo 31. srpna a letní čas se bude měnit na ten jiný druhý zimní 25. října. Tak na to ještě spousta času, protože 25. října ve 3 hodiny se čas posune o hodinu zpátky na 2. Pořád to ještě nezměnili.

0: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
1: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
0: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
1: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
0: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: We Try a my zkoušíme a my se snažíme a my se snažíme dnes na Facebooku Relax Radio přepsat historii. Kdybyste mohli změnit jednu historickou událost, která by to byla a proč na Facebooku Relax Radio.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala na kraji Prahy na příjezdu D1 k Praze a je to v části Strančice v Šechromi, kde se srazila dvě osobní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin ráno bude přesně za půl minuty.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Po ránu nám cestou do školy a do práce lehce svítí sluníčko, ale tak nějak podobně to bude po celý den, protože dnes by mělo být polojasno až oblačno s odpolední teplotou 21 stupňů Celsia, takže dorazilo to ochlazení, o kterém meteorologové povídali, a to znamená, že my se přesuneme ke slunci. Pokud ještě chcete sluníčko, tak rychle nějakou další dovču vymyslete. Užel Alternate, novinka na Radio Relax. Přesun ke slunci, moving to the sun. A už za chvilku ranní soutěž o kafíčko.

0: Pište odpovědi do 8 hodiny na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jak by mělo vypadat ideální kafe pro vás, jak by se mělo připravit, aby vám nejvíc chutnalo? To je otázka. Do 8 hodiny odměníme poukazem v hodnotě 1000 korun na kafíčko a odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávami na číslo 606 736 736. Jedna SMS píše: kávu mám nejradši lahodné cappuccino, u které si tak trošku medituji. Míla tento rozepsal doslova do písmene. Po kouscích Míla napsal: ahoj relaxíku, správně připravený kafe pro mě, jedna lžíce rozpustné kávy, dvakrát cukr, půlka vody, vařící vody, hrnku a půlka mlíka. A dnes slavím 45. narozeniny, kafe by bodlo. Tak blahopřejeme, drž si palce.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej a chutnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás. There's a place in this old town.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V našem ranním playlistu máme připravený Coldplay společně s BTS, ale taky dopravní upozornění v Praze, Chrášťany, jednak Pražský okruh směrem k D1 od té křižovatky Chrášťany, dlouhá kolona, tak to je téměř tradiční každodenní záležitost, ale nad křižovatkou u Chrášťan, nad tím velkým, nad tou velkou křižovatkou, je ulice Plzeňská a tam se srazilo osobní s nákladním autem, takže počítejte i tam se zdržením.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Teď je přesně 7.30.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. No a přesně o 7:30 ve svitu sluníčka se pojďme podívat, co nás dnes čeká. Citelné ochlazení oproti předchozím dnům a hlavně oproti včerejšku. Dnes čekejme polojasno až oblačno a maximálně 21 stupňů Celsia. Pršet by nemělo, ale Miraj budou už za chvilku.

na Facebooku Rádia Relax se ptáme, kterou historickou událost, kdybyste mohli, byste změnili a tím změnili i historii a možná i přítomnost. Každopádně já se dívám do kalendáře a do kalendáře se pořádně koukneme až po písničce v kalendáriu, ale například rok 1902 je důkaz toho, že horko a sucho, které je teď v současné době na zeměkouli, není jenom v současné době, ale v roce 1902 před 124 lety v Austrálii skončilo několika týdenní období sucha, které bylo jedno z nejhorších v historii Austrálie. Ale zdravím taky Akademii výtvarných umění, která má dneska výročí, protože 10. září roku 1799, hodně dávno, dekretem císaře Františka I. vznikla umělecká škola Společnosti vlasteneckých přátel umění, a to je dnešní Akademie výtvarných umění v pražském Klementínu. Gratulace.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 10. září. Tento den roku 1652 se narodil tehdejší hrdina, sedlák a jeden z vůdců protifeudálního povstání Jan Sladký Kozina. Roku 1950 přišli na svět kytarista Joe Perry z Aerosmith a bubeník John Paul z kapely Slade. Stal se rok 1927, když Francie poprvé vyhrála Davis Cup. Roku 1945 se na Portoriku narodil zpěvák José Feliciano. Roku 1846 získal jakýsi Elias Howe patent pro svůj secí stroj. Ročník 1955 je bubeník Pat Mastelotto ze skupiny Mr. Mister.

členka dívčí skupiny Bananarama, později Shakespeare Sisters. Tento den roku 1960 se narodil britský herec Colin Firth, známý například z deníku Bridget Jones. O 6 let mladší je kanadský hokejista Joey Newendike. Roku 1968 se tento den narodil britský režisér a manžel Madony, Guy Ritchie. Ročník 1981 je Liz McLernon, bývalá členka Atomic Kitten, dnes na solové dráze. Narozeniny tento den už od roku 1974 slaví také americký herec Ryan Phillip. Relax Radio. And he goes.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Praha Bráník nám hlásí dvě dopravní nehody. Jedna je souběžně s nájezdem na Barrandovský most. Je to souběžná silnice, která míří směrem k Podolí. Tady je nehoda dvou osobních aut, ulice Modřanská. Ale počítejte se zdržením i u sjezdu z Barrandovského mostu směrem na Smíchov, kde se před pár minutami srazila motorka a dvě osobní auta.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Těsně před 8 hodinou máme dopravní upozornění. Z D7 mezi Louny a Panenským Týncem se stala dopravní nehoda 40. kilometr ve směru na Prahu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin 1 minuta.
1: Hasiči v Kladně ukončili zásah u vyhořelého supermarketu v Americké ulici. Příčinou požáru byl podle vyšetřovatelů zkrat na elektroinstalaci. Škoda se vyšplhala zhruba na 170 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil.
2: Relax Radio.
1: Policie na Mělníku objasnila vloupání do základní školy, kriminalisté obvinili muže, kterého soud poslal do vazby. Za krádeže a další trestnou činnost mu hrozí několik let vězení. Na Berouně dvě stavby z regionu se dostaly mezi 50 nejlepších projektů v soutěži Stavba roku 2026. Po rotu zaujal nový pavilon základní školy v Králově Dvoře a také železniční trať mezi Berounem a Karlštejnem. Vítězové budou vyhlášení v listopadu. Pilot Aleš Svoboda zahajuje přípravu na svůj let na kosmickou stanici. Česko tak pokračuje v přípravách historické mise svého astronauta. Podrobnosti o přípravě dnes zveřejnily České noviny. Ve středočeském kraji bude dnes většinou zataženo až oblačno. Místy se může objevit déšť, ráno kolem 11 až 12 stupňů, odpolední maxima kolem 20 stupňů. Na Kladně bude ráno kolem 11 stupňů a během dne se teplota dostane přibližně ke 20 stupňům.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Takže deštníky dnes určitě potřebovat nebudeme, ani pláštěnky, mějte krásný den, milionkrát nádherný, jako zpívá Miroš Birka.

0: Pokud si děláte kafe, tak snad to není nějaká napodobenina. Tohleto je trošku napodobenina a parodie na Macarénu, Tuka Macarena na Rádiu Relax, novinka zpěvačky Baby K. A já se dívám na vaše podání kávy, jak má správně vypadat, jak má správně vonět a chutnat, protože na to jsme se ptali. A za to někoho odměníme v této hodině poukazem v hodnotě 1000 korun. Veronika napsala sklad na nejlepší je kafíčko s pěnou a něčím sladkým to doplnit. Eva napsala, já bez kafe neumím fungovat, miluji dobré kafe a pro mě je nejlepší flat white a nesmí být přepálené mlíko, to pak není dobrý. Vzhledem k tomu, že mám dvě práce, tak život bez kafe si neumím představit a kolegové mi říkají kafe lady, protože hrnek s kafem mám v ruce jako módní doplněk. A jsou tady další SMSky a uvidíme, na koho se usměje štěstí za chvilku a získá poukaz.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin 20 minut, posluchače Lukáše zdravím, posílám pozdrav do pracovního procesu. Lukáši, kde jsi právě teď?
1: Ahoj, já jsem teď kousek ze Jesenicí, jsem ve Žďáru, na bytovce saju žumpu.
0: Saješ žumpu, to je tvoje práce?
1: To je moje práce.
0: Od rána do večera?
1: Od rána do večera.
0: Je to nářez. A stíháš si při téhleté tvé krásné pracovní činnosti dát kafíčko někdy?
1: Dávám si, mám tady sebou v termosce z domova a pak různě po benzínkách, anebo se někde i zastavím nějaký kavárně. Teď jsem byl nedávno na Stochově v kavárně, tam jsem stál vedle Jímku, tak jsem si tam skočil taky na výbojnou kávu.
0: No a teď mi napiš, teda ty jsi napsal, teď mi řekni, co jsi napsal, že máš nejradši.
1: Nejradši mám, když si dám svoje kafe, tak si dávám půl vody, půl mlíka, kluci v bývalý práci se mi smáli, že si dám kakajíčko, a jinak, když jdeme s manželkou na kafe, nebo si kupuju, tak si kupuju flat white.
0: Flat white. Já ti blahopřeju, protože mám právě pro tebe Deja Vu Café Bar připravený, poukaz v hodnotě 1000 korun, pozvánka na Lounský Food Festival, který bude 19. září za týden v sobotu od 10 do 21 hodin v Lounech na Mírovém náměstí. Tak až to všechno vysaješ, tak se zastav u nás v rádiu pro poukaz, jo?
1: Jo, dobrá.
0: A ti jde práce pěkně od ruky, naslyšenou, ahoj.
1: Jej, ahoj.
2: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, desertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní nehoda se stala na D7, 40. kilometr ve směru na Prahu. Je to mezi Louny a Panenským Týncem, se srazila dvě osobní auta. Pozor dejte mezi Líbeznicí a Neratovicemi, kde do sebe v koloně na silnici číslo 9 narazila 4 osobní auta.
0: Relax Radio.
2: Neratovice 103,4 FM.
0: 103,4 FM.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Sofia, Future History. Bella.

0: Jason Derulo. Žádnej stres, mějte relax a pojďte s námi do kina.
1: Do kina s relaxem.
0: Hlavně teď dozrávají švestičky a proto vás pozveme na pět švestek. Které filmy mají dnes premiéru v českých kinech, na které můžete zajít premiérově? Pět švestek je nová komedie z prvky road movie, pod kterou je podepsán tvůrčí tým kolem Jana a Zdeňka Svěrákových a sleduje pětici svérázných důchodců na plavbě po Egejském moři. Další novinka, na kterou můžete zajít do kina, se jmenuje Dovolená v českém ráji a to je tragikomický pohled na české letní radovánky a vztahy. A pak taky snímek, který je aktuálně uváděný v síti českých artových kin a to je Čika Čeka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Zprávy pro vás připravujeme, uslyšíte je v 9 hodin před 9 hodinou. Za chvilku po písničce se vydáme ještě na silnice. Máme tady několik informací o dopravních nehodách, ale já mám pro vás i pozvánku na dnešní odpoledne. Dnes ve čtvrtek odpoledne bude naším hostem inženýr Jan Klas, který 19 let vedl řízení letového provozu České republiky. S kolegou Davidem si budou povídat třeba o tom, v čem byla v řízení tak velké společnosti největší odpovědnost, ale taky jaké budou jeho další kroky. Naším hostem odpoledne dnes bude inženýr Jan Klas.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravních nehod se stalo spousta v Praze. Teď aktuálně před malou chviličkou došlo k nehodě osobního auta a motorky. A to v ulici Horoměřická, kam vyrazily složky integrovaného záchranného systému, včetně záchranky. Se zdržením počítejte určitě u Pražského okruhu, na Pražském okruhu u Chrášťan, kde nad tím Pražským okruhem směrem na Chrášťany se stala dopravní nehoda nákladního a osobního auta. K dopravní nehodě došlo v Libni, dvě osobní auta se srazila v ulici Střelničná v Kobylisích, ale taky počítejte se zdržením mezi Líbeznicí a Neratovicemi, protože tam se v koloně střetly čtyři osobáky.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz

0: 9.01.
1: Rekonstrukce autobusového nádraží v Kladně postoupila do druhé etapy a Medová ulice v Rakovníku se konečně dočká po letech rekonstrukce. Pěkné čtvrteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce autobusového nádraží v Kladně pokročila do druhé etapy. Od soboty se změnila odjezdová stanoviště a cestující teď využívají nová nástupiště, zatím ještě v provizorním režimu. Na místě také vzniká nové parkoviště s více než 120 místy. Během září ještě přibudou nové digitální tabule, přístřešky a zábradlí. Část nádraží zůstává staveništěm. Cestujícím se doporučuje, aby byli opatrní. Medová ulice v Rakovníku je dlouhodobě ve špatném stavu. Místní obyvatelé si několik let na špatný stav komunikace stěžují. Radnice už připravuje rekonstrukci, problémem je ale především voda, která se v lokalitě hromadí a poškozuje dlouhodobě komunikaci. Rekonstrukce Medové ulice patří mezi investiční projekty města a tak by se její stav měl v budoucnu zlepšit. Kralupský městský časopis je druhý nejlepší v republice, pochlubí se mluvčí města Aleš Levý.
3: Náš městský časopis tohoto velmi významného úspěchu dosáhl v celostátní soutěži Zlatý Cyril. Porota u Kralupského zpravodaje ocenila hlavně nápaditou práci s daty, široký záběr témat, grafické zpracování i celkový přínos pro informování veřejnosti.
1: První místo obsadil měsíčník z Humpolce, bronz patří Kolínu. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády.
2: Sport.
1: Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Citelně se ve středních Čechách ochladilo. Očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší denní teploty budou 18 až 21 stupňů Celsia. Dešťové srážky nehrozí.
0: Ochladilo se, sníh nehrozí?
1: Na sníh si ještě budeme chviličku muset počkat.
0: Ale pak včera a dneska se snížilo, ale v těch vyšších polohách kolem 3000 metrů nad mořem. My tady nemáme 3000 metrů.
1: Nám nemáme ani Alpy.
0: Ještě bude hezky. Včera měla svátek Daniela, zahrajeme Daniela.
2: Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 9 hodin, 9 minut, za námi je jedna ze 4 novinek včerejší relaxády, která byla premiérová. Zpěvačka Daila se skladbou, kterou já jsem si prasovně pro sebe nazval jako schizofrenní, protože v textu je tak jako lehce znát, že ona se vlastně ptá svého dětského já, jestli se jí v současnosti daří, co by mohla udělat líp a tak dále. Pokud se podíváte, písnička se jmenuje Boots On, tak zjistíte to samé, co já. Je to prostě novinka a hlasovat pro ní můžete na www.radio-relax.cz, pokud se vám tedy líbí, anebo pokud třeba trpíte stejnými otázkami jako ona.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 9 minut chybí do půl desáté, je čtvrteční dopoledne s datem 10. září. Za námi jsou One Republic se skladbou Chasing Paradise v úpravě od Kaiga. To je docela důležitý říct, protože on má takový hodně charakteristický hudební rukopis. A nevím, jestli jste to už někdy zažili, já moc často ne, ale občas se mi to prostě stává. Včera jsem měl takový ten klasický filmový večer. Víte, jak to začíná? A pokud máte doma nějakou streamovací službu, kouknete se na nějaký seriál, na první díl, který vás zaujme a říkáte si, zkouknu jenom jeden a jestli se mi to bude líbit, tak možná časem přidám další. Kouknete na jeden a pak zjistíte, že vás to nějak jako zabralo. A kouknete na druhej a říkáte si, no tak když je ta možnost, tak proč bych se nepodíval nebo nepodívala na další díly a tak dále. A tak se většinou z toho stávají takový ty filmový večery, sledovací. A já jsem se sválně díval, kdo to vydržel ze všeho nejdíl, nebo ze všech nejdíl. To je docela úctyhodný výkon, na ten teda ani já nemám. 121 hodin a 18 minut, takový je světový rekord vlastně v dlouhodobém sledování filmů, třeba dejme tomu seriálu, filmů za sebou a tak dále. Dosáhl ho jakýsi Joachim Sureš, což vám asi nic moc neřekne, mě taky ne. Bylo to v roce 2015, to znamená, je to přímo navázané na tyhle ty streamovací služby, to je asi podmínka. Tak pokud to občas taky míváte, tak můžete klidně napsat na 606-736-736, jak dlouho jste to třeba vydrželi nejdíl, protože to by mě hodně zajímalo. Já jsem včera odpadl asi po 4,5 hodinách.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
1: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
0: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
1: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
0: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 4 minuty po půl desáté posloucháte dopolední Rádio Relax, je čtvrtek s datem 10. září. Dneska to máme takový jako lehce filmový, bavíme se o filmech, které mají abnormální délku, bavíme se o vašem sledování streamovacích služeb a tak dále. Našel jsem tady opravdu jeden hodně velký rekord, tak ten by mě fakt i zajímal, když jsme se bavili o délce filmu, to znamená o těch nejdelších, našel jsem, že existuje rekordní film, který se jmenuje Logistik, který má délku, a to byste si na to musel vzít fakt hodně velký volno, 857 hodin. A nejdou se tací, kteří ho fakt viděli od začátku až do konce. Je to 35 dní, 17 hodin, tady to asi není úplně na nepřetržitý rekord, asi to museli občas vypnout, ale je to docela slušná darda. Mimochodem, abyste věděli, o čem tenhle ten film je, protože já si myslím, že dát tam nějaký děj by muselo být dost obtížný, tak film sleduje prý cestu obyčejného krokoměru ze Stockholmu až do továrny v čínském Shenzhenu. Mimochodem, je to v opačném časovém pořadí. Je to přesně tak, jak jsem předpokládal. V Číně to vyrobili a ve Stockholmu to prodávají. A jako upřímně, nafilmovat cestu krokoměru toho obyčejného musí být fakt jako fuška.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za 4 minuty bude 9:45, pojďme se podívat konkrétně třeba na Pražský okruh u exitu 26, to znamená ve směru na D1, se stala nehoda, jsou tam 2 havarované auta, nákladák a osobák, je to zjevně asi trošičku větší, takže počítejte s tím, že v místě pojedete pomalej, co asi se tam můžou tvořit i kolony. Kamera poblíž nebyla, takže jsem se ani nemohl podívat, jak to tam vypadá konkrétně. Mrkneme se ještě na 62. až 64. kilometr, taktéž ve směru na D1, tam se kolona tvoří, takže opatrně tam. Je to taková ta pojízdná kolona, že tam přijedete, zařadíte se, chvilku to potrvá pár minut, ale pak nakonec se dostanete ven. Na D5 od 8. do 5. kilometru ve směru na Prahu, to znamená těsně před, je taktéž kolona, ale tam je to po ránu celkem běžný. Takže tolik aktuální informace, kdyby něco, dejte vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Listen, my good friend.

0: Za pár minut tady bude 10:00 dopolední, tohle byli supporti, tedy Support Lesbians Moving On a já vás jako lehce budu zvát a lákat vás do hoďky příští, abyste vydrželi, nechali si puštěný rádio, protože pokud máte rádi skupinu Divokej Bill, tak já bych tady s dovolením pro vás měl na příští hoďku hned z začátku dva lupeny na jejich už teda zítřejší vystoupení, ale to by neměl být problém, protože lupeny, pokud je vyhrajete právě vy, budeme posílat mailem. Takže soustřeďte se, po 10:00 se na to vrhneme a někdo vyrazí zítra do Příbramy na Divokýho Billa.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Víte, čeho si chlapi vždycky musíte na ženě všimnout? Když má novej účes. Barča ho dneska má, já jsem si všimnul, takže mám plusový body a jdeme spolu na zprávy na desátou.
1: Český statistický úřad říká, cenový vývoj v Česku je i nadále stabilní a parčík v Lounech je téměř hotový a návštěvníci se můžou těšit na jeho novou podobu. U dalších zpráv vás vítá Aleša Bára.
2: Relax Radio.
1: Parčík u pramene v Lounech je téměř dokončen. Nové posezení, dřevěná lehátka i relaxační sítě jsou připravené pro chvíle odpočinku a setkávání. Večer navíc prostor oživuje se osvětlený altán. Součástí revitalizace bylo také zvelebení okolí léčivého pramene Luna, který patří k významným místům Loun. Upravený prostor nyní nabízí také lavičky a další mobiliář a vytváří příjemné místo pro krátké zastavení i delší odpočinek s výhledem na České středohoří. Společnost zabývající se výrobou chemických látek v Kralupech nad Vltavou informuje o plánovaném odstavení výrobní jednotky Butadien 2, které bude zahájeno 14. září z důvodu nedostatku suroviny. V souvislosti s odstavením může ve dnech 14. až 16. září dojít ke zvýšenému využití fléry, které může být doprovázeno viditelným plamenem či zvýšenou hlučností. Samotná odstávka je plánovaná přibližně na 2 až 3 týdny. Před opětovným uvedením výrobní jednotky do provozu bude společnost znovu o plánovaném flérování informovat. Beroun má nový veřejný elektrický grill. Je v parku Košťalkovka u střední zdravotnické školy. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Zdejší grilovací místo se dvěma grily na dřevěné uhlí vzniklo v rámci celkové revitalizace prostoru. Jeden z původních grilů byl nyní odstraněn a nahradila ho tato moderní elektrická varianta. Více informací a provozní řád najdete na webu města v záložce aktuality nebo na www.verejne-grilovani.cz.
1: Co Češi zaplatí navíc za energie, to naopak ušetří v supermarketech. Tak by se dal shrnout vývoj srpnové inflace. Cenový vývoj v Česku je i nadále stabilní. Meziroční růst spotřebitelských cen zůstává pod 2% a velmi pozitivní zprávou pro domácnosti je pokračující pokles cen potravin a nealkoholických nápojů. Ty v srpnu meziročně zlevnily o 4,3%, u nespracovaných potravin byl pokles dokonce 4,5%.
2: Sport.
1: Paris Saint-Germain začal cestu za třetím triumfem ve fotbalové lize mistrů v řadě hladkou výhrou nad Slovanem Bratislava 6-1. Největší zásluhu na to měl Španěl Ferran Torres, autor 3 branek.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně měříme na Kladně 13 stupňů Celsia. Obloha je polojasná, postupně se bude zatahovat. Venku je slabý severozápadní až severní vítr.
0: Když jsem tak poslouchal ty tvoje informace ohledně cen, nemáš tam třeba do budoucna výhledově třeba nějaký ceny pohonných hmot, že by se snižovaly nebo tak, protože já už mám pocit, že jezdíme skoro na zlato, jako jo.
1: No, já teda bych strašně ráda dala nějakou pozitivní zprávu ohledně těch cen, taky na to čekám, ale bohužel zatím nic nemám.
0: A tak všichni čekáme a čekáme a čekáme a nic se neděje.
1: Budeme chodit pěšky, co ty na to?
0: Hele, já už jsem to začal a není to vůbec špatný. A poslouchám u toho třeba Mobiho. Ježiš, já jsem dobrý, to byl úplně úžasný oslý můstek, no nic, berte to jako hudební pozvánku, protože já mám tuhle tu písničku hodně rád, mezi 10. a 11. si ho určitě zahrajem.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Tak od včerejška představujeme novinky Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia. Tohle je jedna z nich, myslím si, že má velkou šanci na úspěch. Je za ní Robin Schulz, což je, říká se mu teda tak, mistr remixů. On vždycky něco veme, zremixuje, dá tomu trošku nějaký, jak já říkám, hudební koule a ono to funguje. Tentokrát s ním je ve dvojici chlápek z Belgie, taky hudebník, který si říká Watermot. Tak jsem jako říkal, co to je, jestli to je jeho jméno, přezdívka a tak dále. Pochopitelně je to přezdívka a každá přezdívka z něčeho vzniká. Tohle totiž je značka nafukovací matrace, kterou má tenhle ten hudebník strašně v oblibě, protože někde sdělil, že přes léto, když chodil na jakýkoliv koupání a tak dále, tak si ji bral sebou a vyvaloval se na ní celý den. No a pak ho napadlo, že by si mohl dát takovouhle přezdívečku a že by to bylo originální, což teda jo. Na druhou stranu, kdo neví, že Watermot je vlastně matrace, tak netuší, proč zrovna tuhle přezdívku si tenhle chlápek dal. Každopádně hlasovat můžete na www.radio-relax.cz a třeba k tomu tenhle ten hudební příběh tak trošku přispěje, že tahle ta dvojka nazbírá těch hlasů co nejvíc.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Lehce si to upravíme, sliby se mají plnit v podstatě jakýkoliv měsíc, třeba i 10. září. A když jsem před chvilinkou sliboval 2 lupeny, tedy 2 vstupenky, na koncert skupiny Divokej byl, tak ten jejich čas právě teď přišel. Pozor. Ten koncert se koná, pravda, v Příbrami, ale už zítra, to znamená od 18.30 v letním kině Příbram, a je to koncert v rámci série 8 Divokejch. Tak pokud máte rádi Divokýho Byla, tak já bych tady s dovolením pro vás měl 2 vstupenky úplně zadarmo. Jedná se o jeden z 8 velkých samostatných venkovních koncertů. Jako, myslím si, že to bude stát rozhodně za to. A kdybyste se chtěli podívat, tak se mrkněte na oficiální stránky Divokej Byl. Jako bomba. Já, kdybych měl čas, tak určitě jedu. Doufám, že někdo z vás bude chtít jet. Stačí k tomu strašně málo. Když napíšete na 606 736 736, jako nebudeme to nějak komplikovat, napište prostě chci na Byla. A napište pak svoje jméno, to by bylo docela dobrý, jo. Takže napsat chci na Byla, poslat SMSku na 606 736 736 a už zítra můžete vyrazit na koncert Divokýho Byla do Příbrami. Myslím si, že to bude stát za to, protože to je v Letňáči. Takže jdeme do toho. Doufám, že plakat radostí budete dneska třeba i vy, když vyhrajete ony zmiňované 2 lupeny.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Je přesně 10:30, posloucháte Radio Relax a já mám pro vás 3 pozvánky. Ta první na otvovické burčákobraní, to je myslím, že hodně aktuální. V sobotu 12. září, mimochodem má být to docela příjemný počasí, od 14 do 24 hodin v hospůdce na koupališti v Otvovicích. A co tam bude? Jasná věc, víno, burčák, dobroty z grilu, hudební doprovod a večer koncert skupiny Tip. A další pozvánka je taky na sobotu, koná se 11. ročník happeningu na Starém mostě. Na obou březích Vltavy mezi Veltrusy a Nélo Hozevsí bude od 15 hodin připraven bohatý program. Hudba na dvou pódiích, dobré jídlo a pití, divadelko a výtvarné dílny pro děti. Vstupné je dobrovolné. No a mrkneme ještě do Berouna, protože tenhle víkend Beroun opět ožije keramikou. Letos už, a to je až neuvěřitelný, fakt po 30. asi jo, hrnčířské trhy Beroun, Husovo náměstí. Těšit se můžete na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, taková ta klasika, který tradičně přivezou to nejlepší ze své autorské rukodělné tvorby. V sobotu od 8 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Tak myslel jsem si, že to dáme stylově s muzikou Divokýho Billa, ale nějak nám to nevyšlo časově. Každopádně máme tady pro vás dneska soutěž o 2 stupenky na koncert skupiny Divokýho Billa. Ten koncert je v Letním kině v Příbrami už zítra od 6:30. No a samozřejmě musíme mít někoho, kdo na ten koncert půjde, to je jasná věc. Haló, ptám se, kdo pak je na druhé straně?
1: Tady Ivana Standa, jura!
0: Tak takhle vypadá pravá, nefalšovaná dopolední radost. Mimochodem zdravím tě.
1: Taky zdravím.
0: Zítřejší koncert. Jako ty už si dala najevo, jak moc se těšíš. Předpokládám, že Divokej byl jedna z tvých oblíbenějších českých kapel, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Jezdíme pravidelně různě. Teď jsme byli nedávno v Úvalech, takže super.
0: Hele, takže všechno o tom koncertě vlastně víš, jo, že to je
1: všechno, všechno vím, nic nepotřebuju vědět.
0: V rámci...
1: Jenom, že ty hupeny, aspoň, že mám ty hupeny.
0: Jako. Jo, v rámci série 8 divokých, to je celý to koncertní turné, takže vy už máte jednu za sebou, předpokládám, je to tak?
1: Tak.
0: Jinak můžu tě uklidnit do další turné, takovéhle nějaké jako větší. Kapela plánuje až na rok 2028 ke 30. výročí založení. Koukám, že ty seš fakt jako zkušená,
1: teď
0: dobrý.
1: Teď mají ještě akustický jako.
0: Ještě i akustický, nechám se klidně poučit, povídej. To jste taky viděli?
1: Ne, to teprve bude
0: v rejdě. Tak, teď nám trošičku mizíš signálem. Teď nám trošku mizíš signálem, takže ti popřeju. Ať se ti koncert zítra líbí, užij si ho. Já myslím, že padnul do správných rukou. S kým pojedeš?
1: Nebo
0: s kým půjdeš?
1: S manželem, to je jasný.
0: No tak jasný, jasný pro tebe, ale pro spoustu žen to třeba nemusí být úplně jasný. Hele, užijte si to. Stupenky samozřejmě posíláme mailem. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, mějte se, ahoj.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Na Relaxe pár minut před 11. Armand Duplantis, skokan o tyči do výšky samozřejmě, který je držitel asi 15 světových rekordů a já si myslím, že on se baví už jenom tím, že překonává ty svoje vlastní rekordy. A mimochodem jsem se do něj dočetl, že on teďka má úplně jiný cíl než atletický. Chtěl by totiž získat, jo, to je celkem logický, hudební cenu Grammy. Budu mu držet palce, protože zatím má venku dvě hudební věci, které jsem tak jako slyšel, a ani jedna z nich není špatná, tak se nechme překvapit, jestli nám nakonec atleti budou fušovat do muziky, anebo třeba opačně.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Tak v téhleté hodince jsme určitě udělali někomu radost lískama na divokýho byla a teď jdeme na zprávy. Máme přesně 11.
1: Městská policie Kladno žádá řidiče o přeparkování vozidel na náměstí Sýtná kvůli připravované akci a v následujících dnech očekáváme postupné oteplování. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno společně s hasičským záchranným sborem Středočeského kraje žádá majitele vozidel zaparkovaných na náměstí Sýtná na straně ke kulturnímu domu, aby nejpozději do zítřejších 6 hodin ráno uvolnili a přeparkovali svá vozidla ze dvou parkovacích pruhů nejblíže ke Kokosu. Místo je osazeno přenosným dopravním značením. Zítra zde bude probíhat akce Železný hasič. Berounští kriminalisté stíhají 45-letého muže kvůli podvodu. V březnu a dubnu si od několika firem pronajal celkem 20 mobilních kanceláří. Místo jejich využití je ale začal prodávat dalším lidem a s pronajímateli přestal komunikovat. Způsobil tak škodu přes 2,5 milionu korun. Za podvod mu hrozí až 5 let vězení. Sezóna houbaření je tady a s ní jsou spojena i rizika, která houbařům hrozí. Poprosili jsme zkušenou preventistku, která nám poradí, jak se případným problémům vyvarovat.
3: Houbaři začínají vyrážet do lesu zjišťovat, zda rostou houby. Jiní se jdou do lesa třeba jen projít. S tím ale každoročně souvisí také pátrací akce po lidech, kteří se v lese ztratí nebo utrpí nějaká zranění. Pátrací akce jsou ale poměrně složité a náročné, nejenom personálně, ale i na použití techniky, protože se jedná o rozsáhlé plochy k propátrávání v nepřehledném a nepřístupném terénu. Pokud plánujete výlet do lesa, je důležité si sebou vzít nabitý mobilní telefon, pití a vhodné oblečení. Někomu blízkému říct, kam se chystáte a kdy se asi vrátíte. Navíc je možné používat GPS lokátor, který dokáže určit přesné místo, kde se nacházíte. Pokud se ztratíte, co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku 158. Pro Radio Relax preventistka Monika Šindlová.
1: Globální válka proti terorismu, která byla reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických, sice formálně skončila, ale její principy, technologie, zákony a lidská infrastruktura trvale proměnily svět a staly se běžnou celosvětovou normou v bezpečnostní praxi, řekli historici. Spojené státy vytvořily systém pro boj s terorismem, nyní ho využívají vlády po celém světě, včetně autoritářských režimů, k opevnění moci nebo sledování vlastních občanů.
2: Sport.
1: Dohrávka pátého kola fotbalové ligy mezi domácím Hradcem Králové a Plzní góly nenabídla. O největší rozruch se tak v závěru postaral obránce hostů Denis Vavro ostrým skluzem na Umara. Hlavním sudí Dalibor Černý slovenského reprezentanta vyloučil a červenou kartu nepřehodnotil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes nás čeká převážně polojasno, postupně až oblačno. Teploty zhruba vystoupají na 18 až 20 stupňů Celsia. V dalších dnech se teploty budou zvyšovat a čeká nás hezké babí léto.
0: Ale Baru, ty jsi na těch sociálních sítích relativně jako doma, říkám to dobře, že jo?
1: No tak to je jasný.
0: To je jasný. Takže kdybych se tě zeptal, jestli třeba ty víš, co to znamená takzvaný ignor, věděla by si?
1: No jasně.
0: A co to je?
1: No prostě ignoruju tě, nebudu se s tebou bavit.
0: Jasně, jako. Jak se to udělá jako na těch sociálních sítích? Jako Berto, tak já
1: jako
0: jsem...
1: Jako ignor, jako třeba když mi napíšíš zprávu?
0: No třeba.
1: Tak ji budu prostě ignorovat, jako neodevřu jí.
0: A není na to nějaký smajlík nebo něco takového, jako, nebo zablokování mobilu?
1: No to
0: nebo...
1: jo, ale tak to třeba nechceš, prostě... Jako nepřijdeš mi důležitý, ale ne jako ty, Aleši, tobě já bych odepsala určitě.
0: Dobře. No nic, proč se o tom vůbec bavíme?
5: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. Normálně...
0: Pokáď se objevil v Relaxádě, za mě to je úžasný oživení a hrát budeme už za chvilinku.
2: Relax Radio.
6: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
6: Relax Radio.

0: Musím se vám přiznat, možná budu vypadat takový jako trošičku hloupější, co se týče sociálních sítí, ale od včerejška, kdy se tahle ta písnička objevila v Relaxádě jako novinka od Pokáče, Ignor, jsem fakt jako večer tak jako koukal na mobil a říkám si, sakra, co je to ten Ignor? Můj prvotní pohled byl, že to je prostě nějaký smajlík, který když někomu pošlete, tak tomu člověku je jasný, že už prostě s ním nechcete nějak komunikovat, ale ono je to všechno trošku jinak. A od té doby se vlastně ptám každýho, koho potkám a kdo vypadá, že je trošku jako zdatnější než já, tak před chvilinkou třeba jsem se bavil s Bárou, tak co to vlastně ten ignor je? No tak každý to vidí jinak, každopádně je to, že s tím člověkem prostě přestáváte komunikovat. Takhle, občas to není úplně od věci.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: tohle byl takový lehký flashback, neboli pohled v hudebním světě zpět. To jsou East 17, Let It Rain. Mimochodem, East 17 byli hodně velký bouráci v 90. letech. Tahle ta skladba má spoustu remixů, to je jedna ze zajímavostí. A hlavně oni ji vydali jenom pár měsíců poté, co jejich jiná písnička, možná si vzpomenete, Stay Another Day, byla to taková ta klasická vánočka, to znamená pomalá, byly tam rolničky a tak dále. Tak co tahle ta skladba porazila v boji od britské Vánoce, dokonce i Mariah Carey, a to už teda se musí jako ocenit, protože Mariah s hitem All I Want For Christmas, to je prostě jednička každý Vánoce. Oni tenkrát v tom 95. vlastně porazili. Takže za mě palec nahoru. Jinak pokud máte rádi muziku 90. a 80. let a třeba ještě k tomu českou a slovenskou, mám pro vás tip.
1: Osmdesátá.

Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz

0: září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 11:30, 1 minuta je nejenom čas na přípravu na oběd, by se dalo říct, ale taky se mrkneme na dálnice. Pokud jste si sebou vzali kafe, když vás budou čekat někde nějaký kolony, tak jedině dobře. Mrkneme na Pražský okruh, na exitu 26, to znamená ve směru na D1, je už od ranních hodin nebo od dopoledních hodin hlášena nehoda nákladního vozidla a osobáku. Jo. Nehoda by měla být už odstraněna, zhruba do 11:50 by měl být uvožněn hladký průjezd, nicméně víme, jak to při nehodách chodí. Počítejte s tím, že ještě tam něco může být. Každopádně hledal jsem to na kamerách, jak to tam vypadá, nenašel jsem nic, ale varování přišlo. Na D5 se mezi 45. a 44. kilometrem ve směru na Prahu probíhá práce údržby, to znamená, že je uzavřen pravý jízdní pruh, opravy z vodidel a tak dále, taková ta běžná údržba, ještě se dosekává tráva. Tak je dobrý s tím počítat. A pokud vyrážíte po D11 na Hradec Králové, tak tam dávejte velký pozor, tam se hodně pracuje. S tím mám své osobní zkušenosti. Minule jsem kašlal na dálnici a vzal jsem to radši přes Mělník a vyjel u Boleslavy a najel potom na D11, bylo to daleko zajímavější. Takže tam občas projíždíte jenom jedním jízdním pruhem a věřte, že při tom provozu je to znát.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Dvě minuty chybí do 11:45, už přemýšlíte, co si dáte k obědu. Já teda rozhodně, jo, protože mám docela hlad. Každopádně pojďme k trošku jinému tématu, likvidace sršních a vosích hnízd. K létu prostě patří. Možná je to shoda náhod, já nevím. Prostě se tak stalo, že jedno hnízdo jsme měli i tady sršní, nebo možná ještě máme tady u nás na rádiu, ale mluvím o tom proto, že my jsme si samozřejmě našli speciální odborníky na likvidaci a vy se na ně můžete podívat na naší sociální síti, to znamená na Facebooku. Já myslím, že na nich je to na první pohled zná, že to jsou odborníci, že si prostě s těma potvorama jako umějí poradit. Děkuji.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Je to 12. hodina, musím uznat, že na tuhle ten čas já se vždycky hodně těším. Nejenom třeba kvůli obědu, to je jasný, ale protože tady máme zprávy. Marča už je ve studiu.
1: V Kralupech nad Vltavou se obyvatelé dočkali po roce nového parku a rybáři zarybňují své revíry. Krásné poledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Po roce stavebních prací se lidé v Kralupech nad Vltavou brzy dočkají nového parku na Seifertově náměstí v Lobečku. Slavnostní otevření je naplánované na začátek října. Součástí rekonstrukce je nové hřiště, mezi bytovými domy, upravené cesty a zeleň. Původní kašnu navíc nahradí nové řešení. Park tak po rozsáhlé obnově nabídne obyvatelům příjemnější prostor k odpočinku. Rybáři v Poohří pokračují v zarybňování severočeských revírů. V minulých dnech do vybraných vod vypustili dalších 1400 kg pstruhů. Jedna ryba měla v průměru 350 gramů. Další menší dodávky pstruhů budou do revíru pokračovat i v dalších dnech, jak uvádí Český rybářský svaz. Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová nám sdělí žádost pro občany.
3: Městská policie Kladno společně s hasičským záchranným sborem Středočeského kraje žádá majitele vozidel zaparkovaných na náměstí Sýtná na straně ke kulturnímu domu, aby nejpozději do zítřejší 6 hodin ráno uvolnili a přeparkovali svá vozidla ze dvou parkovacích pruhů nejblíže ke Kokosu. Místo je osazeno přenosným dopravním značením. Zítra zde bude probíhat akce Železný hasič.
1: Aktuální výskyt medvědů v chráněné krajinné oblasti Beskydy potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Lidé by proto měli řádně zabezpečit odpadky, aby k něm medvědi neměli přístup a nezvykali si na ně jako zdroj potravy. Doporučení se týká i ochrany hospodářských zvířat a včelstev.
2: Sport.
1: Před US Open měla Jelena Rybakinová obavy, zda bude moci poslední Grand Slam sezóny kvůli problémům s kotníkem odehrát. Už je v semifinále a po turnaji v New Yorku se poprvé stane světovou jedničkou. V 27 letech se dočká jako druhá nejstarší tenistka historie a první reprezentující Kazachstán.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně máme převážně zataženou oblohu a podle aktuálních dat se během dne teplota bude držet zhruba na 18 až 19 stupních Celsia.
0: Jsi se trošku zarazila u té teploty, viď? Jako, ty jako teplomilka by se dalo říct, tak ano. Tě to trošku překvapilo, že jo?
1: No ale teď to vyznělo blbě. Jako, mně je pořád zima. Já bych radši těch 25 ještě, víš?
0: Tak já tomu rozumím, tohleto téma už jsme několikrát probírali, to je v pohodě.
1: No a tak proč tady máš zase zimu, Aleši?
0: Asi protože mám otevřený dveře na balkon a na terásku, aby se mi větralo. Mně se pak líp mluví, víš, tak ber to tak. No jedeme dál. Beautiful Day, to je hudební nabídka na čas mezi 12. a 13. hodinou, jinak samozřejmě, pokud víte a znáte, tak to jsou YouTube.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz.
5: Relax.
2: Relax Radio.

Když má nějaká akce, jak já s oblibou říkám, vybudovanou historii, tak jako hned se vám na ní líp zve. To znamená, čtvrté otvovické burčákobraní bude stát podle číslovky opravdu za to. V sobotu 12. září od 14 do 24 hodin vyražte do hospůdky na koupališti v Otvovicích a zažijete víno, skvělej burčák, dobroty z grilu, skvělej burčák, hudební doprovod, skvělej burčák a večer koncert skupiny Tip. Myslím si, že víc už vás nalákat nemůžu. Tuhletu sobotu se taky koná 11. ročník happeningu na Starém mostě. Na obou březích Vltavy mezi Veltrusy a Nelahozevsí bude od 15. připraven bohatý program. Hudba na dvou pódiích, dobré jídlo a pití, divadelko a výtvarné dílny pro děti. Vstupné, samozřejmě dobrovolné. No a mnoho můžete vyrazit do Berouna. Tenhle víkend ožije keramikou. Letos už ani se mi tomu nechce věřit, ale je to fakt. Letos už po 30., takže taky to má vybudovanou historii. Hrnčířské trhy Beroun, Husovo náměstí. Těšit se můžete na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, hlavně jejich výrobků. Samozřejmě

0: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
1: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
0: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
1: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
0: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Relax Radio.
10: Relax Radio.
9: Nejlepší rádio ve vašem městě.
10: Relax.

výročí pro dnešní den. Dnes je 10. září. Tento den roku 1652 se narodil tehdejší hrdina, sedlák a jeden z vůdců protifeudálního povstání Jan Sladký Kozina. Roku 1950 přišli na svět kytarista Joe Perry z Aerosmith a bubeník John Paul z kapely Slade. Stal se rok 1927, když Francie poprvé vyhrála Davis Cup. Roku 1945 se na Puerto Riku narodil zpěvák José Feliciano. Roku 1846 získal jakýsi Elias Howe patent pro svůj secí stroj. Ročník 1955 je bubeník Pat Mastelotto ze skupiny

0: dívčí skupiny Bananarama, později Shakespeare Sisters. Tento den roku 1960 se narodil britský herec Colin Firth, známý například z deníku Bridget Jones. O 6 let mladší je kanadský hokejista Joey Newendike. Roku 1968 se tento den narodil britský režisér a manžel Madony, Guy Ritchie. Ročník 1981 je Liz McLernon, bývalá členka Atomic Kitten, dnes na solové dráze. Narozeniny tento den už od roku 1974 slaví také americký herec Ryan Phillip.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
7: Relax Radio.
8: Nosím černý brýle.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Půl minuty a je tu 13. hodina, je tu i Barča, tak pojďme na zprávy.
1: Nezaměstnanost ve středních Čechách vzrostla, ale i tak je pracovní trh plně stabilizován a lanovka na Pražský Petřín se bude po dvouleté rekonstrukci otvírat už brzy. Pěkné čtvrteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Podíl nezaměstnaných ve Středočeském kraji v srpnu vzrostl na 4,3%. Na konci měsíce evidoval úřad práce přes 43 tisíc uchazečů o zaměstnání, což je oproti červenci o 764 lidí více. Na Kladensku je nezaměstnanost 5,4%. Podle úřadu práce je situace na pracovním trhu stabilní. Vývoj na Kladensku výrazně ovlivňuje blízkost Prahy, kam řada lidí odjíždí za prací. Na křižovatce Mládežnické a Masarykovy ulice v centru Neratovic už jsou připravené nové semafory. Zatím ale zůstávají vypnuté, protože před jejich spuštěním je čeká zásah energetiků. Křižovatka u pošty prošla úpravami, které zahrnovaly rozšíření silnice, nové povrchy chodníků a dopravní značení. Přesný termín uvedení do provozu město zatím nezveřejnilo. Kralupský městský časopis je druhý nejlepší v republice. Pochlubí se mluvčí města Aleš Levý.
3: Náš městský časopis tohoto velmi významného úspěchu dosáhl v celostátní soutěži Zlatý Cyril. Porota u Kralupského zpravodaje ocenila hlavně nápaditou práci s daty, široký záběr témat, grafické zpracování i celkový přínos pro informování veřejnosti.
1: První místo obsadil měsíčník z Humpolce, bronz patří Kolínu. Lanovka na Pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7.00 a poté budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 22 hodin a 15 minut.
2: Sport.
1: V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využít v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně, odhaduje na základě zkušeností z jiných zemí Česká unie sportu. Ta dlouhodobě usilovala o zařazení sportovní infrastruktury mezinárodní priority financované z evropských fondů.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Večer nás čeká oblačná až zatažená obloha. Teploty budou postupně klesat a v noci budou na 10 stupních Celsia.
0: Mně se líbí, že dneska jsme se tady sešli, vlastně máme oba dva nový sestřih.
1: Ano.
0: A máme vlastně jednu společnou kadeřnici, to je nejvíc. Vem si to, ale že je to hrozná škoda, že vlastně naši posluchači to vůbec nevidí. My se snažíme, platíme
1: škoda.
0: Za to
1: ano.
0: Hodně.
1: No, a teď vlastně někdo ty to... asi ne, Honziku.
0: Já si taky myslím, že já ne.
1: Víš, co by mě zajímalo,
0: ano.
1: Jak dlouho vlastně...
0: Tam sedím?
1: No, jasně.
0: 10 minut. Ani ne.
1: Tak já u Teresky jsem 2,5 hodinky. A to je rychle.
0: No, a to je rychlý?
1: Ne, Tereska jako pracuje
0: rychle.
1: Jo, takže
0: rychle, pracuje rychle.
1: Ale
0: 2,5 hodiny?
1: Nemůže to urychlit, ano. 2,5 hodiny.
0: Tak jestli má někdo rekord, pojďte nám napsat. 667-36736, nejdelší doba u kadeřnice. Alvaro Soler, Magia, už za chvilku na Relaxu, my vám s Barčou přejeme.
1: Krásné odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Máme čtvrteční odpoledne a kam o víkendu, tak někam do společnosti, kde se třeba hodně tančí. Takovéhle prostředí nabízí velkou možnost se s někým seznámit, potkat nové lidi. A jestli máte rádi elektronickou hudbu house, tak tohle BPM kolem 120 až 130 BPM pomáhá prý odbourávat stresový hormon kortizol a stimuluje tvorbu endorfínu. Takže mě napadlo, že bychom vás mohli pozvat třeba sem.

0: Čtvrteční odpoledne samozřejmě dáme ve vysílání prostor anketě Relax v Ulicích. Vy, co jste si říkali, jak to, že tady není najednou David, tak je.
1: Tady, hezké odpoledne.
0: To je jasný důkaz. A není to AI, není, je tady skutečně naproti mě. Jestli má David nový sestřih, když už takhle to jedeme dneska, protože Barča přišla od kadeřnice, já jsem taky od kadeřnice, tak ty?
1: Ne, já jsem nezapadl do party. Já opravdu jsem tady rozsuchaný, tak jako vždycky. Takže já to je
0: koukám,
1: tak
0: no, potřeboval by si.
1: Ale je přesto si troufám dneska tady s tebou vykopnout tu anketu Relax v Ulicích s takovou, já si myslím, až jako řečnickou otázkou, jestli bylo rozdělení Československa správným krokem, jestli se to mělo stát nebo ne. Já si myslím, že v tomhletom je vlastně rozdělená i ta společnost. Je to tak fakt 50-50, že někdo by rád měl Slovák ještě v jednom státě, někdo zase se přiklání k tomu, že je to asi dobře, že si šli svojí cestou. Honzo, zajímá mě i tvůj názor.
0: Jasně, tak já úplně to neobohatím dneska tu anketu. Mě to nějak jako život neovlivnilo, to rozdělení. Jenom mě prostě mrzí to, že jsme najednou o trochu menší.
1: To jsme, a hele, měli bychom Tatry. Kdyby jsme zůstali společný stát, normálně by vlastně Tatry byly jako v naší republice, což asi není úplně k zhození, že jo? Co, tak jsme o ně přišli.
0: No a tebe vlastně teďkon čeká cesta do Francie. Já když jsem právě byl ve Francii, tak nás tam právě takhle znali, jako Čechoslovakia.
1: No,
0: jo? Takže nás takhle mají furt jakoby spojený. Já když jsem tam byl, tak prostě takováhle byla reakce Francouzů, že prostě si museli jako ta, a co, jako odkaď? Jo, Čechoslovakia, no.
1: No, tak já si myslím, že Francouz ten vůbec nerozlišuje, ten je jako prostě, jestli seš Čech, Slovák, nebo já nevím, Ukrajinec, nebo jakokoliv jiná národnost, jemu je to úplně jedno, on to prostě bere, že to je tam někde na východě, jo, oni Francouzi jsou většinou takový, jenom že znají tu svoji zemi, no ale my známe taky tu svoji zemi, která teda je od 1. ledna už je Česká republika, předtím tady Československo, je to podle vás dobře, že jsme se takhle oddělili?
2: Relax v ulici.
3: Měli jsme zůstat jeden národ, byli jsme malí, jsme ještě menší, nicméně Slováci jsou teďka na tom hodně špatně, proto vidím, jak jsou tady všichni navezený v té Praze. A myslím si, že je to velmi špatně, protože nevím, v podstatě vidím to tak, že jsou tady, že jsme všichni dohromady, ale ve finále jsme všichni zvlášť.
4: Asi ano, asi spíš ano, ne? Myslím, že teď máme se Slovákama lepší vztahy, než jsme měli třeba, když jsme byli spolu, protože oni si nemůžou stěžovat, že my je vyžíráme a my zase si nemůžeme stěžovat, že již víme, že jo, tak.
5: Já si myslím, že i do dneška jsme zůstali tak nějak jeden stát, ale jsem pro, aby jsme byli rozdělený. Jiný jazyk, jiná morálka, jiná národnost, jako jsem pro rozdělení státu.
6: No, těžká otázka, jak se to vezme? Tak 50-50, něco má svý pro a něco proti.
0: Těžká otázka, ale hodně odpovědí. Proto si dáme dvě písně a budeme zase v anketě pokračovat.
1: No,
0: co ty na to?
1: Jsme o borovičku vlastně tím pádem, už to není náš národní nápoj, že jo, vlastně do roku 1992, do 31. prosince jsme ještě mohli říkat, že máme národní nápoj borovičku, teď už tedy ne, na druhou stranu já se bez ní dovedu obejít, tedy to za mě moc silný nápoj, ale ano, jak říkal Honza, určitě tato otázka si zaslouží ještě další pokračování.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio. If I-

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Česká muzika na Raloxu, Vanastovy věci, nahá. Bylo podle vás rozdělení Československa správným krokem, nebo jsme měli zůstat jeden společný stát? Zlíbili bychom vám pokračování ankety Relax v ulicích, tak pojďme na to.
1: Relax v ulicích.
2: Netuším, bylo mi 5 let. Slováky mám ráda, vždycky tam strašně ráda jako jezdím, konkrétně do Bratislavy, mám tam kamarády, jsou přátelský, prostě všechno. Já nevím, nemám jako na to názor, Slováky mám ráda, nic proti ním nemám. Nevím, fakt nevím.
3: Já bych chtěla paní Čaputovou za prezidentku, takže jedním státem.
4: Asi správným. Když to ty Slováci nechtěli, tak asi správným.
5: Jo, myslím si, že je lepší, že jsme rozdělený.
6: Tak v té době mi bylo 6 let, takže jsem to moc neřešil. Asi bylo lepší, čím větší stát, tak by to možná bylo lepší, no, ale těžko říct, říkám, byl jsem moc mladý.
7: Ne, to si myslím, že bylo správný, ty Slováci a Češi jsou jiná natura.
8: Tak já si myslím, že určitě ano, protože konečným cílem každého národa je vlastní stát.
0: Tak to byly vaše odpovědi, vaše reakce, když jsme za vámi vyšli do ulic. Další anketa Relax v ulicích za týden v úterý, kdy se opět třeba v ulicích s někým potkáme.
1: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jdeme na silnice, máme tady info z Žatce. Pozor, silnice 227 ve směru na Holedeč. Když pojedete tedy z Žatce na Holedeč, je tam vážná dopravní nehoda. Mám tady informace, že je to aktuálně i uzavřené, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Je tam střet osobního auta s motorkářem. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Tak s tím počítejte a jezdíte opatrně.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, potom

0: 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Vítka. No a po 14. hodině relaxáci na relaxu přivítáme dalšího vzácného hosta. Tentokrát k nám přijde inženýr Jan Klas, který 19 let vedl řízení letového provozu České republiky. S kolegou Davidem Latovským si budou povídat třeba o tom, v čem byla při řízení tak velké společnosti největší odpovědnost a kde bychom mohli v řízení letového provozu čerpat inspiraci v zahraničí. A bude toho samozřejmě mnohem více. Za chvilku taky další odpolední zprávy s Barčou, takže se máte na našich frekvencích rozhodně dneska na co těšit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: baby.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 14 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Léčebný dům v Luhačovicích má dočasně zákaz přijímat nové klienty z důvodu epidemie a naučné středisko Čabárna je pro děti již otevřena.
2: Relax Radio.
1: Na Čabárně, tedy pouhých několik kilometrů od kladenského centra, vzniká stále kvalitnější zázemí pro environmentální vzdělávání a záchranu živočichů i příjemné místo pro odpočinek v přírodě. Vedení města Kladna dlouhodobě podporuje rozvoj tamního naučného střediska, ekologické výchovy, záchranné stanice i sousedního vodního parku. Nejvýraznější investicí je nová moderní budova s učebnou, která se dětem otevřela v září. Středočeští hygienici letos kontrolovali 150 letních táborů a závady našli ve 37 případech. Nejčastěji se týkaly stravování dětí, pitné vody nebo zdravotnické dokumentace. 6 organizátorů dostalo pokuty celkem za 9 000 korun. Na táborech se letos také řešila zranění, například zlomeniny nebo vyvrtnuté kotníky. Jednou z mimořádných událostí byl červencový požár tábora na Berounsku, kde bylo 40 dětí a 10 dospělých. Sezóna houbaření je tady a s ní jsou spojena i rizika, která houbařům hrozí. Poprosili jsme zkušenost preventistku, která nám poradí, jak se případným problémům vyvarovat.
3: Houbaři začínají vyrážet do lesu zjišťovat, zda rostou houby, jiní se jdou do lesa třeba jen projít. S tím ale každoročně souvisí také pátrací akce po lidech, kteří se v lese ztratí nebo utrpí nějaká zranění. Pátrací akce jsou ale poměrně složité a náročné, nejenom personálně, ale i na použití techniky, protože se jedná o rozsáhlé plochy k propátrávání v nepřehledném a nepřístupném terénu. Pokud plánujete do lesa, je důležité si sebou vzít nabitý mobilní telefon, pití a vhodné oblečení. Někomu blízkému říct, kam se chystáte a kdy se asi vrátíte. Navíc je možné používat GPS lokátor, který dokáže určit přesné místo, kde se nacházíte. Pokud se ztratíte, co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku 158. Pro Radio Relax preventistka Monika Šindlová.
1: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii střevní chřipky přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění.
2: Sport.
1: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělská se poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky a tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Páteční ráno bude chladné, teploty budou 8 až 10 stupňů Celsia a hrozí i slabý déšť. Během dne bude oblačnosti ubývat a teploty vystoupají až k 20 stupňům Celsia.
0: Takové byly další odpolední zprávy na Relaxu. Barču, děkujeme za ně a
1: prosím,
0: dáme si muziku, něco dobrého, sladkého, Sugar Maroon 5. Když už jsme nakousli sladkosti, tak co bys si dala takhle k odpolední kávě?
1: Já jsem si včera upekla čokoládový dortík.
0: A ten máš tady dneska sebou v rádiu.
1: Mám.
0: Doufám, že máš i pro kolegy. Jdeme na něj.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Na Relaxu se s vámi všemi zdraví David Latovský a nejsem tady ve studiu vůbec sám. Přivítám dalšího exkluzivního hosta, tentokrát inženýra klase dlouholetého ředitele řízení letového provozu. Já to ještě upřesním, náš dnešní host vedl tento podnik od roku 2007. Tak já vás tady vítám, dobré odpoledne.
1: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Jaká byla, pane inženýre, vlastně vaše předchozí pracovní kariéra, než jste do této funkce nastoupil?
1: Tak já jsem začal od píky, což je vždycky asi to nejlepší, takže já jsem začal jako řídící letového provozu. Aktivně jsem tedy řídil letadla na pracovišti, kterému říkáme ACC, oblastní středisko řízení, to je to pracoviště, kde vlastně se řídí všechna letadla, nejenom ta, která přistávají v České republice, ale i ta, která přes nás přelétají. Takže hrozně zajímavá práce, to byla vlastně to moje první uřízení letového provozu. Pak přišel rok 89 a věci se poměrně rychle měnily a vznikaly příležitosti i pro lidi, kteří byli velmi mladí, jako jsem byl já v té době. Takže jsem poměrně záhy skončil v managementu. Postupně jsem šel přes provozního ředitele, ještě pak na ředitele, který byl zodpovědný za speciální projekty a metodiku. Pak jsem si udělal vlastně 7 let v mezinárodní organizaci Eurocontrol a pak už jsem se vracel na pozici generálního ředitele v roce 2007.
0: Dobře, a je všeobecně známo, že řízení letového provozu sídlí v Jenči, ale když jste nastupoval tedy, tak sídlilo kde? Kde vlastně byla tehdy základna?
1: No, právě, že tomu nebylo tak vždycky, takže řízení letového provozu bylo v té době spojeno s letištěm, to znamená ta budova, na které je dneska věž, tak to říkáme technická budova, a tam byla v té době vlastně všechna ta pracoviště, jak to oblastní středisko řízení, tak takzvaná approach, jak se říká, což je přibližovací středisko, kde se vlastně letadla řadí do sledu a zajišťují se rozestupy těch letadel, která přistávají na konkrétním letišti, tady v tom případě samozřejmě letiště Praha, dnes letiště Václava Havla Praha. A je tam samozřejmě ta věž, což je symbol té naší profese, ta věž je nezbytná, je na všech letištích a to je vlastně pracoviště, kde se primárně dává povolení k přistání nebo ke vzletu a potom se samozřejmě zajišťují rozestupy i na těch provozních plochách, jak my říkáme, to znamená na zemi.
0: Děkuji. A vy jste se po těch dlouhých 19 letech rozhodl své zkušenosti nabídnout i ve veřejné službě. Co vás k tomu vedlo?
1: Tak asi více důvodů, možná jsem trošku potřeboval nějakou novou výzvu, já jsem věděl, že ještě předtím, než budu opravdu jenom odpočívat, takže ještě nějakou výzvu určitě budu chtít. Zkoušel jsem i kandidovat na generálního ředitele Eurocontrol, což by bylo úplně taková asi největší podsta v tom našem oboru, nebo pozice, pardon, kterou člověk může dosáhnout v tom našem oboru. To nakonec nevyšlo, byť jsem byl na shortlistu posledních 3, a pak byly i nějaké nabídky, řekněme, z biznisu, do toho přišel covid, takže jsem nechtěl vlastně tu naší společnost v těch těžkých časech opustit a nakonec přišla tak trochu nabídka z politiky. Já jsem celý život byl politice poměrně blízko, takže jsem to zvážil a rozhodl jsem se, že ano. A to ano je samozřejmě nějaké důležité říct to B, protože já jsem vlastně do té politiky mohl jít nějakou takovou zkratkou, měl jsem i nabídky, ale já jsem si řekl, že pokud někdy to udělám, tak se skutečně chci jako ucházet o přízeň lidí, zkusit si, jestli prostě budu zajímavý, ta moje nabídka v mé osobě, jestli bude zajímavá pro voliče, a pokud ano, tak pak teprve do té politiky jako vstoupit.
0: Říká inženýr Jan Klas, náš dnešní host, dlouholetý ředitel řízení letového provozu České republiky, a my v našem rozhovoru za chviličku pokračujeme.
2: Host Davida Latovského.

0: inženýrem Janem Klasem, dlouholetým ředitelem řízení letového provozu, pokračujeme v našem rozhovoru a posloucháte Radio Relax, takže o to víc jsme rádi za nějakou takovou odlehčenou historiku, která opravdu s tím názvem Radio Relax souvisí. A proto se vás zeptám právě, jestli byste měl z vašeho oboru nějakou takovou zajímavou historiku, která stojí za to, která nás pobaví.
1: Tak teď se mi asi vybaví jedna. Trošku to souvisí s tím, co jsem zmiňoval, že ten technický blok kdysi bylo vlastně pracoviště, kde byla všechna ta tři hlavní střediska. Na tom našem oblastním se samozřejmě řídilo i v noci. A protože v té době ještě klimatice nebyly příliš kvalitní a tak dále, tak se otvíralo takové velké okno a stala se taková věc, že tam vlétnul holub, který v podstatě samozřejmě hledal cestu ven.
0: Ano.
1: A skončilo to tak, že jeden kolega vtipálek, on byl teda i vedoucí směny, tak ho vlastně přikryl takovým košem. A pak ho napadla samozřejmě čertovina, protože šel budit toho svého kolegu, druhého vedoucího směny, který měl hodinku jakoby na odpočinek. A říká mu, hele, máme poruchu telefonního spojení s Frankfurtem, ale kdyby byl nějaký problém, tak se neboj, dali nám sem poštovní holuby a jakoby pošleš toho holuba. Načež on jak byl takový rozpad, říkal, ty tvoje keci a prostě vtipy, to už mě nebaví a to. No nicméně se jako vyměnili a on přišel na to pracoviště a teď se jenom ozvalo vrku, vrku. A on opravdu letěl zpátky za ním a říkal, jak to mám dělat s tím holubem, no. Takže takhle jsme si občas pestřovali ty směny.
0: Je to pěkné, je to takové, dá se říct, lidské opravdu a děkujeme za tuhle historku, ale teď samozřejmě musíme je trošku zvážnit, protože si určitě naši posluchači pamatují tu událost z letošního ledna, kdy portugalské letadlo nedaleko Křivoklátu, ale dá se říct, narazilo do země. Bohužel to tak prostě je. Ten stroj byl pouhých 300 metrů nad terénem. Tak nás samozřejmě logicky zajímá, jestli byste nám k tomu něco mohl říct, kde teda byla ta příčina, že se tohle to stalo?
1: Tak ano, teď asi tohle musíme vzít velmi vážně, protože především v letectví jakoby profesionálové se snažíme komentovat nějakou takovouhle situaci, až když je finální zpráva, my tu zprávu nemáme. Takže já spíš se zaměřím na to, co je důležité v tom letectví, že máme vždycky víc těch pojistek. Jo? Tady samozřejmě zafungovaly minimálně dvě velmi dobře. Byl to náš řídící, který když viděl, že to letadlo proklesalo hladinu povolenou, kterou mělo, tak ho na to hned upozornil, vlastně dvakrát ho na to upozornil. No a pak teda zafungoval systém, který je na palubě, který vlastně se aktivuje, když už je blízko z terénu a tomu pilotovi to dává silný jako akustický signál a jasný povel, že musí vykonat úkon, což je v podstatě přitáhnout a plný výkon a to teda naštěstí ty piloti udělali. Co předcházelo té situaci, kdy oni měli pocit, že jsou příliš jako vysoko na té sestupové linii, to se pořád ještě šetří, ty naše úřady, letecký úřad a úřad pro vyšetřování jsou v kontaktu s portugalskými autoritami a určitě ta finální zpráva bude k dispozici. A tak jako vždy, letectví se toho musí, z toho musí poučit, to je asi to nejdůležitější, že vlastně pokud se něco stane, tak je důležité, že zafungují ty uvozovkách systémy poslední záchrany, když to tak řeknu, a vedle toho samozřejmě se každá, nejenom takováto situace, ale i běžné odchylky od nějakého normálního provozu se velmi pečlivě monitorují, registrují a vyšetřují a přijímají se nápravná opatření. Proto to letectví je vlastně
0: dobře.
1: Ve smyslu bezpečnosti na velmi vysoké úrovni.
0: Ano, vy jste řízení letového provozu, jak už jsme řekli, vedl 19 let a zmínil jste tedy, že všecko v podstatě objasní ta závěrečná zpráva. Událost se stala v lednu. Kdyby teda tak podle vás mohlo být jasno, kdyby ta závěrečná zpráva mohla být?
1: Měla by být do roka k dispozici, pokud samozřejmě nebudou nějaké okolnosti, které umožní, že se ještě prodlužuje ten termín, ale do roka by měla být k dispozici. Většinou se vydává nějaká předběžná zpráva do 3 měsíců a pak do roka by měla být ta zpráva k dispozici.
0: Dobře, takže ta událost se stala v lednu, takže v lednu příštího roku ji tedy budeme očekávat. Tak ano, takový je náš dnešní host, dlouholetý ředitel řízení letového provozu Jan Klas. Pokračujeme za chvíli.
2: Host

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days je

0: Inženýr Jan Klas, dlouholetý ředitel řízení letového provozu, je s námi dneska ve studiu. Já vás tady ještě jednou vítám. Dobré odpoledne.
1: Děkuji a dobré odpoledne.
0: Relaxáci 19 let vedl tento podnik řízení letového provozu. Dovedete si to představit jako 19 let být někde v nějaké pozici? Asi se to nepodaří úplně každému, takže za mě velká gratulace pro vás. A zeptám se, jestli jste se během své funkce setkával i se řediteli řízení letového provozu ostatních států.
1: Tak to jsem se samozřejmě setkával a můžu říct asi i, že poměrně velmi intenzivně, protože kromě toho, že máme některé věci, které potřeba koordinovat, tak máme taky takovou asociaci, vlastně, která sdružuje všechny ty, jak my říkáme, poskytovatele letových provozních služeb. Ta je vlastně celosvětová a v rámci tohoto kanca, jak se tomu říká, tak pak je evropská část, které jsem dokonce 2 roky předsedal, takže v té době to bylo ještě intenzivnější, ta komunikace.
0: Dobře, a je třeba něco, co bychom si z té mezinárodní scény jako měli přinést my k nám do našeho českého vzdušného prostoru?
1: Tak je to taková zajímavá spolupráce. Možná bych to přirovnal ke sportovnímu týmu, kde vlastně ten tým musí táhnout za jeden provaz, ale zároveň jsou si trošku konkurenti všichni v tom týmu, což se někdy taky projeví, že jo? A u nás je to podobně, jako jo, ta spolupráce musí být na velmi vysoké úrovni, ale v zásadě i ta naše služba se trošku posunula k tomu, že je to biznis, každý si hlídá svoje příjmy, nechce přijít o vlastně ten nejlukrativnější provoz, což jsou těžká letadla, která platí nejvíce, takže je to kombinace vlastně obého, ale speciálně právě třeba v těch těžkých časech, krizových časech, ta spolupráce musí být na velmi dobré úrovni. Já bych tady vzpomněl na období covidu, shodou okolností já jsem v té době předsedal právě tomu evropskému kancu, byly to velmi zajímavé časy, těžké časy pochopitelně, protože nám vypadly obrovská část příjmů, vůbec nikdo nevěděl, kde je to světlo na konci tunelu a já jsem vlastně všechny ty setkání moderoval ze svého obývacího pokoje, to znamená, byly to videokonference, trošku nám trvalo, než jsme se to naučili. Ve finále to fungovalo velice dobře, protože ta videokonference, když se pak trošku ty lidi naučí a naučí se, jak pracovat, že nikdo nesmí mít pořád zapnutý mikrofon a tak dále a že může taky v tom chatu vyjádřit názor, aniž by prostě ho dával hlasovým způsobem, tak to fungovalo velice dobře a musím říct, že ve finále, když jsem se loučil, protože jsem předával to předsednictví dalšímu kolegovi, tak mi ještě vlastně jsem měl takový ten hlavní projev, kde jsem děkoval všem za spolupráci a tak dále a v tu chvíli mi skočil na klín kocour, který se samozřejmě musel v té kameře objevit.
0: Dobře, a pro 19 let jste vedl tedy řízení letového provozu, jako dařilo se vám někdy relaxovat? No přeci jenom člověk musí být tak nějak pořád na telefonu, prostě letadla lítají pořád, bohužel se opravdu něco může stát kdykoliv, tak dokázal jste někdy vypnout, jako jde to vůbec?
1: A myslím si, že v tomhle mám hodně zálib a koníčků, takže určitě umím relaxovat. A ta druhá věc je taky pochopitelně to, co je důležité pro každého manažera, delegovat, jo, neaplikovat příliš micromanagement, například tu část, o které mluvíte, aby byl někdo pořád k dispozici na lince, tak jsme měli takovou jakoby horkou službu, že mý vybraní ředitelé, kteří mají vztah k provozu, tak byli oni, kteří samozřejmě byli ta první odezva, pokud byl nějaký větší problém. Samozřejmě já jsem na telefonu vždycky, ale oni mě volali jenom zase pak v případě, že už tu situaci nebyli schopni sami řešit a bylo potřeba mé nějaké účasti. Takže určitě bych každému doporučil z pohledu těch svých 19 let, tak zaprvé kvalitně delegovat a pak ten volný čas umět využít na sport a všechny záliby, které člověk má a pak to může fungovat.
0: A když už tedy relax, tak pivo nebo víno, aby jsme to odlehčili.
1: Postupně jsem se od piva posunul k vínu, takže pivo už si dám výjimečně, víno samozřejmě také výjimečně, ale velmi rád, protože doplňuje tu gastronomii, doplňuje to jídlo a to je pro mě důležité.
0: Ano, a pro rádio zase jsou důležité písničky, tak my vám rádi nějakou zahrajeme, jinak vy míříte do té veřejné služby za obvod Kladensko, tak uvidíme, jestli zvolíte nějakou tématickou písničku. Máte teďka možnost nechat si zahrát u nás, cokoliv budete chtít.
1: Tak něco se samozřejmě nabízí, nejenom proto, že posluchači jsou převážně z Kladenska, ale také proto, že vlastně můžeme vzpomenout pana Tesaříka a jeho Jojo Band a určitě Kladno, to je to město, to by mělo zaznít dneska.
0: Určitě rádi zahrajeme, tak jdeme na to.
2: Host Davida Latovského.

0: Písničku Kladno od Jo Bandu vám na relaxu nechal zahrát dlouholetý ředitel řízení letového provozu inženýr Jan Klas, který míří do veřejné sféry, konkrétně za Kladensko. Proto se vás samozřejmě zeptám, tedy jaký máte vztah ke Kladnu, respektive ke Kladensku?
1: Tak ten vztah je dán historicky i budoucností, protože vlastně když jsem začal na letišti, tak první místo, kde jsem bydlel, byla Stelčeves. To byl vlastně takový malý domek, který jsme tam pořídili, abychom teda mohli pracovat já bych mohl pracovat na letišti. Bylo to tam fajn, byl tam výborný fotbálek vedle v Dřetovicích, já jsem hrával aktivně fotbal a tenis, a takže jsem se věnoval pak tomu fotbalu trochu v Dřetovicích. My jsme se pak přestěhovali do Mety tady na Kladně, protože ta další část toho mého příběhu, že mám nízkofunkční autistickou dceru, a bylo to poměrně složité to soužití, a vlastně i v Kladně byla nějaká lepší příležitost, aby mohla být ve speciální škole a školce, takže jsme se vlastně přestěhovali do Kladna. Následně potom jsme zase vybudovali o trošku už lepší domek podle našich představ, kde to bylo i přizpůsobené tomu životu s naší dcerou, a tam jsem bydlel v Řepči. A teď jsem krátce v Praze, ale vlastně od jara se vlastně vracím do regionu a měli bychom mít hotový domek v Horním Bezděkově, kde už mám hezký pozemek, a teď se vlastně začne stavět.
0: No, takže Kladensko křížem krážem, by se dalo říct, to jsme víc rádi, že jsme vás tady mohli dneska přivítat. Já jsem vás slyšel, pane inženýre, že jste dobrý kuchař, je to pravda?
1: Tak troufám si říct, že ano. Hlavně vařím strašně rád. To je vlastně, když jsme se bavili o tom odreagování, tak je to pro mě zaprvé fantastický relax. Možná to pro někoho může být překvapivé, ale pro mě je to výborný relax. A hlavně taky, když to porovnám právě s tou odpovědností generálního ředitele, který většinou výsledky své práce vidí v horizontu spíše let i než měsíců, tak na tom vaření je fantastický to, že člověk to vidí za hodinu, za dvě, maximálně za tři třeba, a může si to hned nějakým způsobem buď vychutnat, což většinou si myslím, že tak je, se svou rodinou nebo s přáteli, a to jsou vlastně dva zážitky v jednom.
0: Vidíte, mě vaření stresuje, tak možná si to zkusím nějak trošku předělat. No dobře, a kdo u vás třeba dneska večer bude tedy vařit? Je to na vás nebo manželka?
1: Dneska večer já teda mám ještě nějakou povinnost, protože mě pozvali kolegové na takzvaný Canifest, což je, my máme vlastně výcvikové středisko taky, a oni jednou za rok dělají takové setkání, kde jsou i kolegové ze zahraničí, takže tam asi dneska něco zovnu, takže dneska to není aktuální. A jinak se s manželkou víceméně střídáme, ona hodně pracuje taky, je právnička, takže kdo to nějak zvládne domů o trošku dřív, tak něco připraví, ale přes týden je to spíše něco jednoduchého. Takové to velké vaření, to je opravdu pro nás víkendová záležitost nebo záležitost volných dnů.
0: Říká inženýr Jan Klas, dlouholetý ředitel řízení letového provozu a teď kandidát do veřejné sféry, který rád vaří.

0: Na Relaxu pokračuje náš rozhovor s inženýrem Janem Klasem, dlouholetým ředitelem řízení letového provozu. Jsme rádi, že zajímá i vás to naše tématika, protože my jsme prozradili, že náš host velmi dobře vaří a posluchačka Jana napsala, co jste vařil naposledy.
1: Ježíš Maria, perkel jsem vařil naposledy, to je moje poměrně oblíbené jídlo, to jsem vařil pro velkou skupinu lidí v takovým kotli a i na bohni, takže to je pak ještě o to lepší, takže to bych asi, to se mi teď vybavilo, ale vařil jsem i nějaký menší věci, včera jsem vařil večer smaženici teda jenom z pár hub.
0: Ano, huby opravdu začínají růst, někde rostou i v velkém, takže stojí za to vyrazit do lesa, ale... Teď se samozřejmě zeptám i na něco jiného, a sice vy tedy míříte do veřejné sféry, jak jsme si tady už několikrát řekli, co byste dělal v případě, že by to prostě nevyšlo?
1: Tak já mám v hlavě určitě několik projektů, jsem nějakým způsobem v kontaktu i s vysokými školami, protože jsem i v minulosti třeba jenom jako host přednášel, tak to je jedna z věcí, která by mě zajímala. Je pro mě důležitá i z hlediska možností, které se třeba právě objeví ve smyslu navazujících projektů na rychlodráhu tady v regionu, kdy si myslím, že ta by měla být doplněna o inteligentní řešení, které ještě zvýší ten potenciál, který ta rychlodráha bude mít, a může to být skutečně velký impuls pro celý tady region. Takže asi vedle třeba možnosti učit, tak to budou jednotlivé projekty, a ty projekty budou určitě zase v dopravě. Napadají mě i nějaké zajímavé projekty v rámci letectví, pochopitelně. Takže ještě se nudit nebudu, určitě se nechystám na nějaký pasivní důchod. Bude to určitě kombinace těch věcí, které jsem zmínil.
0: To je veřejné sféry, míříte tedy, jak jsme se řekli, za obvod Kladensko, tak bude třeba i váš následující víkend nějak tematicky jako spojený s tím Kladenskem, kam míříte o víkendu?
1: Tak dny Kladna asi nemůžu vynechat, i s ohledem na to, že se těším na vystoupení Kabátu, což jsou vlastně mý, řekněme, kolegové, ale pocházejí ze stejného místa, kde jsem se já narodil, to znamená Teplice, a Dny Kladna je velmi oblíbená akce, takže se na to těším se na různá setkávání, budu tam s mými přáteli, takže to sobota je určitě daná. Neděle si myslím, že tam si najdu čas odpoledne na trochu relaxu, a já vlastně mám takový tradiční program v neděli, že hraju se svým kamarádem Jardou Novákem golfík na Botanice, což je takové příjemné hřiště, kde samozřejmě se dá hrát hezky golf, ale zároveň jsou tam taková uvolněnější pravidla, takže tam můžu vzít svého pejska, který se vyběhá úplně skvěle, takže to je téměř tradiční nedělní poodpolední program.
0: Dobře, a když jsme zmínili to vaření, tak když už se člověk takhle trošičku naplácá tím dobrým jídlem, tak je potřeba to vysportovat. Vy jste tady zmínil, že fotbal je vám blízký, co třeba hokej?
1: Tak paradoxně, já jsem hokej hrál taky jako kluk chvíli, a pak jsem s tou fotbalovou kariérou musel skončit, protože jsem si utrhl vaz, který jsem si nechal operovat až po výrazně delší době, takže paradoxně fotbal jsem vůbec nemohl hrát, ale ten hokej s tím šel hrát, takže jsem se trošku přeorientoval, ale je to velmi amatérský hokej, máme v ŘLP v řízení letového provozu mužstvo, které hraje, scházíme se pravidelně a taky jednou za rok, někdy dvakrát za rok, podle toho, jak se to vyvine, tak se hrajou nějaké mezinárodní turnaje právě mezi řídícím letového provozu. Takže je tady taková hezká tradice, asi 5-6 týmů v tom středoevropském prostoru, a my jsme občas vyrazili i do Severní Ameriky, kde je ten turnaj opravdu obrovský, tam jsou mužstva z celého světa, i Finsko, Švédsko a tak podobně, tam je třeba 60-70 mužstev hraje, je to docela velká akce, tak tam jsem se taky dvakrát byl podívat.
0: Říká náš dnešní host, inženýr Jan Klas, dlouholetý ředitel řízení letového provozu, který míří do veřejné sféry za obvod Kladensko. Za chviličku pokračujeme.
2: Host Rádia Relax.

0: zimní zahradice Airsklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Inženýr Jana Klas, který dlouhá léta vedl řízení letového provozu České republiky, naším dnešním hostem. Určitě jste v té funkci získal mnoho a ještě jednou mnoho zkušeností. Tak by mě třeba zajímalo, když byste potkal na ulici, jak se říká, své mladší já, co byste řekl, že má udělat nebo nemá udělat?
1: Tak pokud by to měl trochu odlehčit, tak vy jste mladší já, pokud by to bylo opravdu z mého mládí, což byl ještě situace před rokem 89, tak bych přesně věděl, co nakoupit, co pak se mnohonásobně zvýší hodnota, ale to je jen tak z legrace.
0: Ano.
1: Z hlediska svého života, upřímně já bych příliš neměnil, no, jako přestože vlastně ta moje prvotní motivace k letectví byla stát se pilotem, jako asi hodně kluků a dívek ostatních, a vlastně jsem tak trošku i z politických důvodů tuhle profesní dráhu nemohl nastartovat, a to, že vedle toho vlastně jsem tím pádem šel na to v té době pro mě jakoby béčkovou nebo náhradní variantu řídící letového provozu, tak vlastně jsem za to dneska nesmírně rád. Byla to fantastická kariéra, jak ta část, kdy jsem řídil, tak i ta část, kdy jsem byl v managementu. A já bych na svém životě příliš toho neměnil, no, samozřejmě z nějakých dílčích chyb se člověk může poučit a určitě taky dneska vidíme, když to teďko vztáhnu na generaci, která k nám přichází a stává se součástí té profese, kterou mám rád, tak je vidět, že ty hodnoty jsou trošku jinak vyvážené. Ti mladí kolegové, kolegyně skutečně umí lépe balancovat mezi pracovním a soukromým životem. Zase my jako management, který byl zvyklý na něco, tak se tomu musíme trošičku přizpůsobit, musíme to pochopit, že třeba někdo, kdo čerstvě získal licenci, což pro nás byl téměř sen za našeho mládí, tak on jako řídící letového provozu jde na rodičovskou dovolenou a dá skutečně přednost tomu, že vychovává své děti. Pro naší generaci těžko představitelné, ale člověk to musí absolutně respektovat a možná, že je to i ten správný postoj.
0: Za Kladensko se chystáte do té veřejné sféry, tak mě zajímalo, jaký máte třeba vztah ke sportu v Kladně? Hokej?
1: Tak hokej určitě ke Kladnu patří historicky asi nejvíce z hlediska všech sportů. Pro mě je to i osobní, protože můj syn hrál za Rytíře Kladno, takže já jsem na tom stadionu strávil strašně moc času. Samozřejmě jsem ho doprovázel na zápasy, občas i tréninky v tom mladším věku. A hokej prostě ke Kladnu patří. Jsem moc rád, že Rytířům se trošku lépe už dařilo v té poslední době, že se vymanili z té smyčky těch nekonečných baráží.
0: To je pravda.
1: A budu přát všechno nejlepší Rytířům Kladno.
0: Ke Kladnu patří samozřejmě Rytíři a k relaxu patří dobrá hudba, tak si jednu písničku teď dáme. Tak.

0: Inženýr Jan Klas, který 19 let vedl řízení letového provozu, je s námi na relaxu. Ještě jednou vás tady vítám, dobré odpoledne.
1: Jo, děkuji, dobré odpoledne.
0: Mě teď úplně osobně zajímal takový váš názor na situaci, která se nás bude týkat možná všech, protože ministr zdravotnictví Vojtěch zvažuje, že by se nesměla prodávat alkohol po určité hodině, že by snad od 10 večer už prostě některé obchody nesměly prodávat alkoholické nápoje. Co si o tom myslíte? Přiznám se, že mě osobně to trošku jako vyvedlo z míry. Myslím si, že je to takové omezení té demokracie, kterou tady máme od roku 89. Co si tedy myslíte o tom, že by se omezil prodej alkoholu třeba po 10. hodině večer v obchodech?
1: Tak já jsem spíše pravicový zaměřený člověk a každé omezení svobody vnímám citlivě. Samozřejmě chápu někde důvody. Důvody pro mě relevantní jsou především v tom, pokud jsou někde místa, kde to pak zvyšuje zátěž hlukovou a podobně, tak tam samozřejmě tomu trochu rozumím, ale jinak já nejsem pro nějaké velké plošné zákazy. Není to něco, co bych určitě nějak výrazně chtěl podpořit. Ale samozřejmě zase člověk cestoval po celém světě a zažil situací mnoho od prostě míst, kde se prodává jenom ve specializovaných prodejnách. Velmi překvapivě v supermarketu člověk nenarazí ani na pivo někde, třeba v USA a v některých státech teda. Takže překvapivě i tam, kde si myslíme, že ta pravice jako je silnější, tak často takovéhle opatření teda aplikuje.
0: Ano, takže jsme se v podstatě shodli, že asi touhletou cestou bychom se snad vydávat neměli jako náš stát. No, uvidíme, jak to celé dopadne, samozřejmě. Jinak ten náš rozhovor se pomalečku chýlí ke konci, trošku jsme ji přetáhli, než jsme plánovali, ale bylo opravdu o čem pořád mluvit, tak asi poslední otázka se teda týká opravdu toho, že ano, jak jsme si řekli, míříte do té veřejné sféry za obvod, tedy Kladensko. Budeme samozřejmě držet palce a já vám moc děkuju samozřejmě za to, že jste dneska přišel. A ještě tady dorazila jedna SMSka, kterou teda stihneme. Naše posluchačka se ptá na to, jestli pes nebo kočka. Jasně, zvířátka, jak jste na tom se zvířátkami?
1: No tak to je jednoduchá odpověď, protože my máme obojí. Mám Fenku, Koko a kocoura Vítka, takže a docela dobře spolu vycházejí, takže u mě je to jednoduché, ta odpověď.
0: Dobře, a kolo nebo motorka, to tady vlastně teď i odpověď vidím, když vidím, čím jste přijel.
1: No ale zase obojí, já jezdím i hodně na kole, jak na silničním, tak na horským, takže oboje rád a samozřejmě asi víc to kolo z hlediska jako intenzity nebo častosti a motorka pro mě je takový příjemný doplněk, když je samozřejmě dobré počasí. V Česku zase nemáme tak dlouhou sezónu pro motorkáře.
0: Ano, u té motorky tam je hodně ta spotřeba kolísavá, ne? Že jo, to je třeba 5 litrů na 100 kilometrů nebo i víc?
1: To je někdy výrazně víc, a když se jedou nějaký ty další štreky na dálnici a člověk jede trochu rychleji, tak pak u té pumpy zastavuje každé 2-2,5 hodiny, takže se z toho dá odvodit ta spotřeba.
0: Tak my v tuhle chvíli zastavíme ten náš dnešní rozhovor, tak já děkuju, že jste přišel a opravdu doufám, že se tady nevidíme naposledy, že do našeho studia zase někde zavítáte.
1: Děkuji moc za pozvání a přeju všem hezký zbytek babího léta. Snad nám vyjde to počasí na tento víkend. Mějte se hezky. Host Davida Latovského.

0: David trošku protáhnul rozhovor, je tu 15. hodina, 8. minuta k tomu, pojďme na zprávy, slovo si bere Bára.
1: Dnes se dokončila demolice baťovské budovy ve Zlíně a průmyslová zóna u Žadce má několik investorů. Pěkné čtvrteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Investiční činnost města Rakovník probíhala podle připravovaného plánu a zaměřovala se na oblasti, které mají dlouhodobý význam pro život obyvatel. Vedle dokončení řady významných staveb pokračovala také příprava dalších projektů, které na dosavadní práci navazují. Město tak průběžně modernizuje svůj majetek, zlepšuje veřejný prostor a vytváří podmínky pro další rozvoj. Významná část investic směřovala do školství. Průmyslová zóna u Žadce se dál rozšiřuje. Česká společnost tam zahájila výstavbu nového závodu na výrobu asfaltových hydroizolačních pásů. Investice má v budoucnu přinést až 40 pracovních míst. Další továrnu na čištění součástek pro výrobu polovodičů plánuje tajvanská společnost. Investice dosáhne 914 milionů korun. V zóně se rýsuje další investice za 10 miliard korun, která by mohla přinést až 1000 pracovních míst. Mluvčí městské policie Zuzana Hokrová nám sdělí žádost pro občany.
3: Městská policie Kladno společně s hasičským záchranným sborem Středočeského kraje žádá majitele vozidel zaparkovaných na náměstí Sýtná na straně ke kulturnímu domu, aby nejpozději do zítřejších 6 hodin ráno uvolnili a přeparkovali svá vozidla ze dvou parkovacích pruhů nejblíže ke Kokosu. Místo je osazeno přenosným dopravním značením. Zítra zde bude probíhat akce Železný hasič.
1: Demolice zbylé části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotová. Bourání začalo 7. srpna. Dnes totunový bagr s hydraulickými nůžkami strhl poslední část budovy. Na závěr se několik pater samozřítilo. Na místě je velká hromada suti. Společnost, co by majitel objektu, bude řešit její odvoz. Firmu na likvidaci odpadu chce vybrat do konce září.
2: Sport.
1: Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Naopak úřadující vícemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnešní večer bude zatažený až oblačný, bude se dále ochlazovat. V noci klesnou teploty na 10 stupňů a bude chladno. Ráno bude zprvu zataženo, deštivo a teploty budou 9 až 10 stupňů. Postupně se ale přes den bude oteplovat a vyjasňovat se.

0: Becky G, Bella Ciao, tak čau, si společně řekneme až úderem 16. hodiny, ještě nás to očeká hodně, půjdeme se podívat společně na dálnice, jak se jezdí takhle ve čtvrtek odpoledne, dáme taky souboj moderátor versus zprávařka, ještě připomínám, a taky vy, co jste to třeba teď naladili, tak informace za mě velice důležitá, dnes budeme soutěžit o 2 stupenky na koncert skupiny Divoký Pil, myslím si, že po dopoledním vysílání, kdy jsme vlastně tady měli neskutečné množství SMSek, o to bude i takhle odpoledne obrovský zájem. Jinak jsou někdy se člověku chce lenošit a jen tak polehávat u televize, k tomuto způsobu odpočinku se hodí samozřejmě nějaké chuťovky a právě den jídla u televize připadá na dnešní datum, na 10. září, takže nemá se to, ale dneska je to snad povolený, takže pokud máte doma malé děti, i já to možná dnes povolím. Dnes si tedy můžou zapnout televizi a u toho si dát vy večeři, když tedy máme den jídla u televize. Tak dobrou chuť.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat slíbené dálnice D11 na 17. kilometru ve směru na Jaroměř. Je tam dopravní nehoda, tak s tím řidiči počítejte. D1 i tam se bouralo, a to na 17.5 kilometru ve směru na Brno. Neprůjezdný aktuálně pravý jízdní pruh, střed osobáku s nákladňákem a tvoří se tam kolona. D5 i tam se tvoří kolona, ale je to kvůli hustému provozu od druhého kilometru ve směru na Prahu. Tvorba kolon hlavně pro kamionovou dopravu, tak s tím řidiči počítejte a pevné nervy takhle ve čtvrtek odpoledne.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Díky, že posloucháte Radio Relax a teď budete poslouchat souboj. Můžete samozřejmě bojovat i s námi, pokud jste ještě v práci, tak s kolegy, pokud jedete třeba autem, tak s dětmi, pokud jste je třeba vyzvedli z nějakého kroužku nebo ve škole. Naproti mně je Barča. Hezký den.
1: Hezký odpoledne.
0: Barčo, já se teď taky ale cítím jako ve škole. Já tady sedím v tom horkém křesle, není mi to příjemný, nevidím na ty monitory, jo, a ty to máš teďkon ve své režii, tak povídej.
1: Tak musí to být vyvážený, že jo, nemůžeš pořád dávat zvuky jenom ty.
0: To
1: ale
0: je pravda.
1: Dneska jsem si pro tebe připravila seriál z roku 1998. Já jsem na to koukala, když jsem byla malá. Jo, tak dejme tomu v roce 2005. A já si myslím, že bychom si měli pustit tu znělku rovnou.
0: Tak pojďme na to.

0: No, tak tohle mi vůbec nic neříká.
1: Vypadáš nějak opoceně.
0: Tohle jsem v životě neslyšel.
1: To není možný. Je to možný, aspoň víš, jak se cítím, když mi vždycky pouštíš ty svoje seriály a já vůbec nevím. No takže, Honziku, chceš ještě nějakou nápovědu? A nebo
0: je to lítání, ne? Asi tam nějak lítají ty děti.
1: No, ano. Lítaj.
0: A ale to všechno,
1: to mi jako nestačí,
0: máš.
1: No, jako lítaj tam, ale fakt mi to nestačí.
0: Dobře, no, tak to budou nějaký čarodějnice, čarodějky, nevím, ale naši posluchači, pokud vy to víte, tak máme tady ve hře dvě vstupenky na koncert skupiny Divoký byl. Koncert skupiny Divoký byl proběhne v Příbrami a pozor, už tento pátek 11. září od 18.30 v Letým kině Příbram v rámci série 8 divokých 2026. A my tady máme dva lupeny.
1: To je hodně lákavý.
0: Ale strašně těžký za mě, tohle nebudou vědět.
1: Tak já si myslím, že hlavní nápovědu už si dal i ty.
0: Fakt? Že tam lítaj?
1: Že tam lítaj, ale jakoby neřekl si mi celý ten název.
0: No jo, tak já jsem bez bodu i bez vstupenek na Divokýho byla. Ale vy je můžete získat, no tak do toho. 666 736 736.
2: Relax. Největší hity.

0: A vracíme se do souboje moderátor versus právař. Barčo, tak myslím si, že dneska si dala ale hodně těžký zvuk. Já jsem se s dovolením kouknul na ty monitory, kam koukat úplně nesmím, ale když už jsem mimo hru, tak asi můžu. A jako musím říct, že těch táborů je dneska dost.
1: Je jich hodně.
0: Pojďme to připomenout, tu znělku toho seriálu. Co to našim posluchačům připomíná tohle?
1: Tak jeden společný jmenovatel by tam byl Magično. Ty čarodějky, ty se tam opakujou nejvíc, ale nečekala jsem, že tu bude tolik názorů teda.
0: Okay, takže jsou tam jako čarodějnice, jo?
1: Čarodějnice, to je takový jako základ, to všichni tady hádají, ale trefilo se jako málo lidí dneska.
0: Dobře, no tak teda jdeme na telefon. Koho tam máme? Hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Olinka.
0: Olinka?
2: Ahoj, ano, Olinka.
0: Ano, my tě zdravíme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím
1: ahoj.
0: Tě, tak ty víš správnou odpověď.
2: Jo, já jsem na to koukala, když jsem přišla domů ze školy a to je čarodějnice, školu povinné.
0: A je to?
1: Je to pravda.
0: Fakt, ty blaho, tak ty počkej, ty se budeš teď radovat ještě víc, protože já mám pro tebe informaci, která je strašně, za mě je to wow. Ty totiž půjdeš zítra v pátek 11. září na koncert skupiny Divoký Bill.
1: Moc gratulujeme.
0: No nemáš za co, ježíš, ta radost je úplně znát po tom telefonu. Ty chodíš do školy ještě?
2: Už tak málo kdy.
1: To bude nějaká puberťačka.
0: Málo kdy.
1: Taky jsem v pubertě, málo kdy chodila do školy.
0: Tele, málo kdy, to podle mě je vysoká škola a kombinovaný studium, málo kdy.
2: Tak něco.
0: Ježiši, dobře, takže ještě teda chodíš do školy.
2: Jo.
0: Jo, a kam, prosím tě?
2: No, do Prahy.
0: Dobře, a co z tebe bude potom?
2: No, já bych řekla, že budu ošetřovat zvířata.
0: Že budeš léčit zvířata?
1: Takže veterinářka?
0: No. Veterinářka.
2: Tak.
0: Tak jsme na to.
1: Tak super.
0: Tak jsme se k tomu dopracovali. Hele, tak prosím tě, vydrž nám na telefonu, budoucí veterinářko, a můžeš zítra si tady vyzvednout v rychlosti ty vstupenky a vyrazit směr Příbram, protože v letním kině Příbram proběhne tam ten úžasný koncert skupiny Divoký Bill. My tě zdravíme na dálku a děkujeme za rozhovor. Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: právě teď. Máme za pár vteřinek 16 hodin a se zprávami je připravena naše Barča.
1: Sněmovna chce zabránit zdražování dálniční známky od příštího roku a Králův dvůr a Berun dnes slavnostně otevřeli společné plnící místo požární vody.
2: Relax Radio.
1: Protože se blíží jedny z největších oslav města Kladna, městská policie Kladno připomíná několik důležitých pravidel. Týkají se především dopravy v okolí letiště a věcí, které není možné do areálu vnášet. Jsou to skleněné nádoby, včetně lahví a kosmetických přípravků ve skle, hořlaviny, zbraně, jakéhokoliv druhu, pyrotechniku, drogy a omamné látky, ani další předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost. Návštěvníci by měli důsledně dbát pokynů organizátorů. Katastru Králova dvora bylo dnes slavnostně otevřeno první moderní plnící místo požární vody pro města Beroun a Králův dvůr. Na základě memoranda o spolupráci, které společně uzavřela města Beroun a Králův dvůr, hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a společnost vodovody a kanalizace Beroun společně dokončili první plnící místo požární vody, které pokryje požární vodou Králův dvůr a západní část Berouna, včetně velkého sídliště. Náklady na jeho vznik hradí obě města rovným dílem. Berun má nový veřejný elektrický grill. Je v parku Košťálkovka a u střední zdravotnické školy. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Zdejší grilovací místo se dvěma grily na dřevěné uhlí vzniklo v rámci celkové revitalizace prostoru. Jeden z původních grilů byl nyní odstraněn a nahradila ho tato moderní elektrická varianta. Více informací a provozní řád najdete na webu města v záložce aktuality nebo na www.berejne-grilování.cz.
1: Řidiči by se mohli od příštího roku dočkat dálniční známky, která by platila 24 hodin od zakoupení, nikoli jen do půlnoci daného dne, jako nynější jednodenní známka. Počítá s tím doporučení sněmovního hospodářského výboru k vládní novele zákona o pozemních komunikacích, která má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek.
2: Sport.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru druhá v časovce kajak crossu. Českou reprezentantku dnes ve Španělsku i v celkovém pořadí přečila jen Francouzka, která byla na trati o 52 setin sekundy rychlejší.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Oblačnosti bude dnes ještě přibývat, k večeru se bude ochlazovat. Zítra nás čeká ještě chladné ráno, ale během dne bude oblačnosti ubývat a teploty půjdou nahoru až ke 20 stupňům Celsia.
0: Jo, Barčo, já musím říct, že to je nápad s tím grilem. Mně se to strašně líbí.
1: Mně se to líbí úplně neuvěřitelně, protože tyhle ty jako akce, jakýkoliv, ve snaze sdružovat ty lidi, to je prostě něco neuvěřitelného.
0: Já to mám taky ráda.
1: Víš, jako najdeš si spousta přátel, relax, víš, a tak jako...
0: Poznáš sousedy...
1: No,
0: víš, jako že se můžete pozdravit, že jste sousedi vůbec.
1: Jakože to jsem já z třetího patra.
0: Jako mě to už jde fakt fajn. No a vlastně je fajn, že ten grill je úplně zadarmo.
5: Myslím, že nám vše, už toho všeho hrabe, už to nezvládáš, tak přiznej to srabe.
0: A zadarmo bude i tato písnička od Činasky, kterou si poslechneme mezi 16. a 17. hodinou. Tak pojďme se rozloučit ještě s Barčou. Barčo,
1: já
0: budeš dělat to odpoledne.
1: Já se s vámi loučím pro dnešek. A teďkon po práci, po rádiu, mým milovaným. Tak, skočím se zkrášlit.
0: No ale ty jsi krásná už tak.
1: Ježíš, Teresko, ty jsi ale úplně
0: zlatá.
1: Kdybyste
0: viděli její fotky na sociálních sítích, mě úplně spadla brada, jo, tak krásná ženská. No, tak pojďme na to, před námi je Martin Jason a Deeper Love.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 16 hodin a 12 minut nás k tomu, abychom něco řekli, vyzývá Sony Fodera Becky Hill v té písničce Say Something. No a pojďme si spolu zkusit představit situaci. Jedeme domů z práce, v hlavě nám rotuje takový ten seznam úkolů, složenky, nákupy. Najednou si uvědomíme, že se vlastně pořád za něčem honíme. No tak přesně o tom bude ta písnička, kterou jsem slibovala v úvodu dnešní hodiny, Zadarmo od kapely Činasky, kterou vám za chviličku pustím. Michal Malátný v ní skvěle a s nadsázkou popisuje chlápka, co si naložil dvě hypotéky, dva leasingy, zničil si zdraví. No a nakonec, jak se říká, natáhl bačkory. Celý tenhle song je vlastně takové zrcadlo naší doby. Hrajeme si nelovče a sběrače a v obchoďácích přitom ty nejlepší věci, jako je třeba klid, zdraví nebo fajn odpoledne s nejlepším rádiem ve vašem městě, tedy s relaxem samozřejmě. Tak to prostě v žádném obchoďáku nekoupíte, stačí si naladit naše frekvence, ať už jste nakladně v Rakovníku, v Berouně, v Lounech a nebo třeba v Kralupech.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
2: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: World Gone Wild, Robin Schulz, Cereal featuring Sam Martin v 16:23. Říkají, že svět začíná být takový čím dál tím víc divočejší, no a možná mají pravdu. Dnes máme 10. září a dnešní kalendář připomíná takové, myslím si, dost důležité téma, je totiž Světový den prevence sebevražd. Všichni občas prožíváme období, kdy se nám nedaří, kdy máme pocit, že je toho na nás moc a nevidíme úplně třeba nějaký to světlo na konci tunelu, a nemusí to být úplně jako nějaký myšlenky na sebevraždu, ale může to být prostě něco třeba i méně závažného, nicméně nám prostě není dobře. No a já vám chci říct vlastně jednu zásadní věc. Říct si o pomoc není totiž žádná ostuda, je to úplně normální a vlastně je to fajn. Psycholog, terapeut nebo třeba psychiatr jsou lidé jako každý jiný. Pokud vám nebo někomu ve vašem okolí není dobře na duši, tak v tom rozhodně nejste sami. Existují různé skvělé krizové linky, chaty, poradny, které fungují non-stop a naprosto anonymně. Nikdo vás tam nebude za cokoliv soudit a všichni jsou vázaní mlčenlivostí. No a pokud nás teď poslouchají třeba školáci nebo studenti, tak pamatujte, že ve škole jsou tu pro vás školní psychologové nebo třeba výchovní poradci. Sice ten název pozice zní trochu jako krkolomně divně, že vás mají vychovávat, ale rozhodně je to člověk, který by vám měl pomoci a není tam jen kvůli té výchově. Zkrátka, na žádnou těžkost v životě nemusíte být sami, tak dávejte na sebe pozor. Od mikrofonu vám přeje klidný večer Terka a teď už posílám naše kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 10. září. Tento den roku 1652 se narodil tehdejší hrdina, sedlák a jeden z vůdců protifeudálního povstání Jan Sladký Kozina. Roku 1950 přišli na svět kytarista Joe Perry z Aerosmith a bubeník John Paul z kapely Slade. Stal se rok 1927, když Francie poprvé vyhrála Davis Cup. Roku 1945 se na Puerto Riku narodil zpěvák José Feliciano. Roku 1846 získal jakýsi Elias Howe patent pro svůj secí stroj. Ročník 1955 je bubeník Pat Mastelotto ze skupiny Mr. Mr.

Kytarka dívčí skupiny Bananarama, později Shakespeare Sisters. Tento den roku 1960 se narodil britský herec Colin Firth, známý například z deníku Bridget Jones. O 6 let mladší je kanadský hokejista Joey Newendike. Roku 1968 se tento den narodil britský režisér a manžel Madony, Guy Ritchie. Ročník 1981 je Liz McLernon, bývalá členka Atomic Kitten, dnes na solové dráze. Narozeniny tento den už od roku 1974 slaví také americký herec Ryan Phillips.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak jsme tady s čerstvými zprávami z dopravy. Pokud jdete po dálnici D5 směrem od Prahy na Plzeň těsně před Žebrákem na 31. kilometru, tak tam se srazila dvě osobní auta. Policisté tam teprve jedou, tak v levém pruhu sundej ten hus plynu. V opačném směru na D5 se směrem tedy do Prahy se navíc táhne obří kolona už od Rudné až k Pražskému okruhu. Zdržíte se tam desítky minut. Pokud z našich regionů míříte přímo do centra Prahy, tak tam se také obrňte trpělivostí. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bourala tři osobní auta, blokují celý levý jízdní pruh. No aby toho nebylo málo, tak na Štefánikově mostě se srazil kamion s osobákem a pravý pruh tam stojí a na místo zrovna vyráží policie. Tak pokud někam míříte, přejeme šťastnou cestu a před námi už je Right Person Wrong Time, tedy správná osoba, špatný čas a Henry Moody.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Tak pokud ještě nemáte plány na nadcházející víkend a přemýšlíte, kam vytáhnout rodinu nebo kamarády, nemáte třeba lístky na akci, na kterou byste chtěli vyrazit, tak zbystřete, máme pro vás hned několik typů relaxu přímo z našeho regionu. Už tohle sobotu 12. září od 14 hodin startuje v Otvovicích u hospůdky na koupališti 4. otvovické Burčák obraní. Čeká vás víno, burčák, dobroty z grilu a večer koncert skupiny Tip. V sobotu od 15 hodin ožije starý most mezi Veltrusy a Nelazevsí. Koná se tam 11. ročník happeningu na starém mostě s divadelkem, dílnami pro děti a muzikou na dvou pórích. Vstupné tam je dobrovolné. No a do třetice Beroun Husovo náměstí o víkendu obsadí už po 30. vyhlášené hrnčířské trhy. V sobotu i v neděli tam nakoupíte tu nejkrásnější autorskou keramiku od mistrů řemesla. Já teda zcela jistě nevyrazím ani za alkoholem, ani za keramikou, ale vyrazím na Majerovku na Taškafest, který podporuje lidi s mentálním postižením. Budem tam mít taky takový stáneček s naší organizací, tak ani vy neseďte doma, vyrazte ven a užijte si volné dny. No a teď už před námi nějaký ten 90-kový hit, pojďme na něj.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: lehké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Yours, Jason Mraz. Je to vlastně člověk, který má české předky. Jason, řekli bychom možná česky mráz. Tak opravdu to tam někde jako je, protože jeho dědeček z otcovy strany v roce 1915 emigroval do Ameriky z tehdejšího Rakouska-Uherska, takže teď můžeme být na to pyšní, že takhle posloucháme našeho zpěváka vlastně trošičku, který teda je Američan. No a o čem zpívá, je to taková pohodová písnička, myslím si, že to úplně jako navozuje takovou tu pohodu, člověk dostává chuť hodit za hlavu všechny starosti. No a před námi je písnička, která je vlastně zase trošku jinýho charakteru. Ta říká, že jsem loser. Kernan nám říká I'm loser, ale hned potom si to slepšíme s Pharrellem Williamsem, Mumfordem Sons, který říká, že jsme dobří lidé, good people. Tak pojďme na to.
1: Takhle.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Právě teď máme 17 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: No, pokud máte pocit, že venku začíná být nějak vlezlo, tak asi máte pravdu, protože od západu nám začíná docela rychle přibývat mraků a citelně se ochladí. Noční teploty spadnou na 12 až 9 stupňů Celsia, ojediněle se objeví i slabý déšť a ranní mlhy. Zítřek ale vůbec nebude marný. Ranní zataženou oblohu odpoledne vystřídá polojasno a naměříme příjemných 18 až 21 stupňů. No a v sobotu půjdou teploty ještě koušek víc až ke 22 stupňům. Máme po 17. hodině a mě by zajímalo, jaké máte plány na zbytek dne. Pokud žádné, mám pro vás takovou aktivitu, kterou jsem tady vymyslela. Mohli bychom spolu vymyslet takový jako malý scénář na konec světa. Nechci žádný tragédie, žádný katastrofy. Chtěla bych, abychom to pojali hodně s humorem. Tak schválně mi napište na naše číslo do studia 606-736-736, jaký nejvtipnější nebo nejbizarnější konec světa by mohl nastat. Mě k tomuhle tomu tak jako inspirovala písnička, která bude hrát v téhle hodině. To totiž Miley Cyrus, End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. A já myslím, že tahle písnička taky není žádná katastrofa. Je to fakt dobrá písnička, hezká, taneční, taková pohodová. Takže určitě ani v téhle písničce nenastal žádný katastrofický scénář, takže prostě nějaký vtipný nápady na to, jaký konec světa by mohl nastat. Já se na to moc těším, protože jsem to ještě nikdy nedělala, takovýhle přemýšlení o vtipném konci světa. Spíš mě babička strašila nějakými hrůzami a ufony a tak. No, každopádně, na co se ještě můžete těšit téhle hodně, kromě téhle skvělé písničky, je taky soutěž o dva lístky na koncert. Tak bude to koncert Divokého Billa, zůstaňte s relaxem a pojďte si to užít.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Tohle byla Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation. No a Love Sensation, láska někdy nezná hranice vztahů, ve kterých je jeden třeba národnostní Slovák a druhý Čech. Je hodně takových vztahů, kde jsou prostě lidi z různých států. Já sama mám třeba mixované kořeny, můj děda byl Slovák a já jsem se vlastně narodila v Československu. No a na co tím narážím? Narážím na to, že nás teď čeká relax anketa v ulicích a my se ptáme, zda podle vás bylo rozdělení Československa správným krokem, nebo jestli jsme měli zůstat jeden společný stát. Tak co jste nám na to odpověděli v těch ulicích, si pojďme poslechnout právě teď.
1: Relax v ulicích.
2: Měli jsme zůstat jeden národ, byli jsme malí, jsme ještě menší, nicméně Slováci jsou teďka na tom hodně špatně, proto vidím, jak jsou tady všichni navezený v té Praze. A myslím si, že je to velmi špatně, protože nevím, v podstatě vidím to tak, že jsou tady, že jsme všichni dohromady, ale ve finále jsme všichni zvlášť.
3: Asi ano, asi spíš ano, ne? Myslím, že teď máme s Slovákama lepší vztahy, než jsme měli třeba, když jsme byli spolu, protože oni si nemůžou stěžovat, že my je vyžíráme a my zase si nemůžeme stěžovat, že již víme, že jo, tak.
4: Já si myslím, že i do dneška jsme zůstali tak nějak jeden stát, ale jsem pro, aby jsme byli rozdělený. Jiný jazyk, jiná morálka, jiná národnost, jako jsem pro rozdělení státu.
5: No, těžká otázka, jak se to vezme? Tak 50-50, něco má svý pro a něco proti.
0: No tak to je právě, že někdo má jasno, někdo tak úplně jasno nemá, má to nějaký svý pro a proti. Možná i vy máte nějaký svůj názor, klidně mi ho napište k nám do studia na číslo 606-736-736. No a my si některé vaše názory přečteme a pak se taky poslechneme ještě to, co jste nám odpovídali v ulicích za chviličku, tak si na to počkejte.

0: Miley Cyrus, End of the World, takže konec světa. No, konec světa pro někoho nastal možná 1. ledna 1993, kdy došlo k rozdělení Československa na Česko a Slovensko. Všechno se to upeklo v létě roku 1992, kdy tehdejší premiéři Václav Klaus a Vladimír Mečiar podepsali dohodu na zahradě slavné brněnské vily Tugendhat. Tehdy se sice lidi v referendu nikdo neptal, ale na druhou stranu zvládli jsme to jako gentlemani bez výstřelů a nějakých jako protestů, což nám tehdy záviděl celý svět. Rozdělení Československa je někdy také nazýváno jako sametový rozchod. No a jaké jsou vaše názory? Tak na to jsme se ptali v ulicích, tak si pojďme dát druhou várku toho, co jste nám odpovídali.
1: Relax v ulicích.
2: Netuším, bylo mi 5 let. Slováky mám ráda, vždycky tam strašně ráda jako jezdím, konkrétně do Bratislavy, mám tam kamarády, jsou přátelský, prostě všechno. Já nevím, nemám jako na to názor, Slováky mám ráda, nic proti ním nemám. Nevím, fakt nevím.
3: Já bych chtěla paní Čaputovou za prezidentku, takže jedním státem.
4: Asi správným. Když to ty Slováci nechtěli, tak asi správným.
5: Jo, myslím si, že je lepší, že jsme rozdělený.
6: Tak v té době mi bylo 6 let, takže jsem to moc neřešil. Asi bylo lepší, čím větší stát, tak by to možná bylo lepší, no, ale těžko říct, říkám, byl jsem moc mladý.
7: Ne, to si myslím, že bylo správný. Ty Slováci a Češi jsou jiná natura.
8: Tak já si myslím, že určitě ano, protože konečným cílem každého národa je vlastní stát.
0: Tak já mám třeba sama spoustu slovenských přátel a jsou fakt jako v pohodě, mám je moc ráda. Doufám, že nás teď slyšejí a že to vědí, že je mám ráda. Jak to bylo v době rozpadu? Jak se na to dívali lidi? Proti rozdělení tehda byla zhruba čtvrtina lidí, respektive čtvrtina lidí byla pro. Tak, já to tady čtu opačně. Takže v době rozpadu byla většina společnosti právě proti tomu rozdělení, ale tenkrát se žádné referenda nedělaly. S odstupem času to zhruba 50% Čechů vnímá jako správný krok a na Slovensku zhruba jenom 48%. Takže tam jako máme trošičku asi víc těch, co by chtěli zůstat spojeni. Každopádně vaše názory vlastně tak nějak odráží to, co jsem teď říkala. Vaše zprávy, to je taky tak zhruba 50 na 50. Názory jsou různé, ty důvody jsou různé. My už to necháme tohle téma dneska. A pojďme si dát vzpomínku na 90. Because the night.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: yeah! Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme za pár vteřinek půl šesté, tak se pojďme podívat, jak to vypadá na našich silnicích. Největší komplikace je aktuálně na dálnici D5 směrem do Prahy, mezi 7. a 2. kilometrem před Prahou, tedy kousek za Lodincí, až k Pražskému okruhu popojíždíte v opravdu husté a dlouhé koloně. Zdržíte se tam až desítky minut. Pokud už vjíždíte do Prahy, tak na Barandovském kopci směrem nahoru stojí porouchané osobní auto a tvoří se tam za ním solidní, taky taková nějaká šlapanice. Komplikace hlásíte i z dálnice D10 z Prahy na Mladou Boleslav. Těsně před Benátkami nad Jizerou na 21. kilometru blokuje provoz další odstavené auto v nouzovém pruhu. No a pokud míříte na sever, po staré silnici číslo 608 u Travčic na Litoměřicku se srazila 2 osobní auta. Naštěstí tedy bez ranění, ale projedete tam jen se zvýšenou opatrností. Tak přejeme, ať se vám dobře jede, ať už jedete domů nebo někam jinam šťastnou cestou, a před námi je spinning Lake Malawi.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

To byl Roger Sanchez, Another Chance. No a já mám pro vás naprostou bombu na zítřejší večer. Slibovala jsem vám vstupenky na koncert Divokého Billa. Takže máme tady soutěž o dva lístky na zítřejší megakoncert kapely Divoký Bill v Letním kině v Příbrami. Vstupenky vám pošleme bleskově během zítřka na e-mail, takže vůbec nemusíte nikam jezdit, abyste si u nás vyzvedli a budete potřebovat odpovědět správně na naší soutěžní otázku. Moje otázka je z takového ranku jako znalosti Rádia Relax, takže schválně, jak dobře znáte náš moderátorský tým. Otázka totiž zní, který moderátor nebo moderátorka našeho Rádia Relax je absolutně nejvyšší z celého našeho týmu. Malá nápověda, odpověď a takovou fotku najdete na našem Instagramu Rádio Relax a pro zábavu nám můžete poslat třeba i takový váš odhad, kolik vlastně tenhle ten moderátor nebo moderátorka měří a kdo je naopak třeba nejmenší a kolik třeba měří ten nejmenší člověk. Tady u nás v rádiu svoje odpovědi mi můžete posílat na náš WhatsApp nebo SMS-kou na naše číslo 606 736 736. No a já se budu těšit na to, co mi napíšete. Teď už si dáme další písničku a dám vám čas na to, abyste našli správnou odpověď a abyste nám mohli odepsat.

0: Vli, BB Rexa, Nalog, Deep in Your Love. No a ještě jednou připomínám naši soutěž, která je o 2 vstupenky na zítřejší koncert Divokého Billa. Jo, takhle pěkně zahrajou, teda nevím, jestli budou hrát zrovna Znamení, ale něco takového to určitě bude. A naše otázka zní, který moderátor nebo moderátorka našeho rádia je nejvyšší a jak se jmenuje? No a můžete si tipnout také, jak je vysoký, odpověď najdete na našem Instagramu, musíte si je trošičku níž, není to tam úplně nahoru, ale já na vaše odpovědi čekám na našem telefonu 606 736 736.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máme tu 18. hodinu, před námi je poslední společná hodinka, tak se pojďme podívat na počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Pokud máte pocit, že venku začíná být tak nějak lezavo zima, tak máte pravdu, protože od západu nám začíná přibývat mraků a citelně se ochladí. Noční teploty spadnou na 12 až 9 stupňů Celsia, ojediněle se objeví i slabý déšť a ranní mlhy. Zítřek ale vůbec nebude marný. Ranní zataženou oblohu odpoledne vystřídá polojasno a naměříme příjemných 18 až 21 stupňů. V sobotu půjdou teploty ještě o kousek výš, až ke 22 stupňům Celsia. Zdá se, že předpověď počasí slibuje ideální příležitost vyrazit někam do letního kina, na divokého byla třeba do Příbramy. No a my vám nabízíme dva lístky na tenhle ten zítřejší koncert. Já ještě v začátku hodiny připomenu soutěžní otázku, abychom mohli do 19 hodin udělat někomu radost. Lístky můžete získat díky odpovědi na soutěžní otázku, který moderátor nebo moderátorka našeho rádia je nejvyšší. Můžete si tipnout, kolik měří, ale to není důležitý. Důležitý je napsat to jméno, nápovědu nebo spíše odpověď. Najdete na našem Instagramu Relax Radio. Musíte trošičku scrollovat někam níž, protože ono to není úplně na vrchu, ale rozhodně to tam najdete. Myslím si, že to je i vcelku vtipná fotka. No a nám už tady nějaký odpovědi choděj. Vy chcete soutěž, vy chcete vyhrát, ale já si myslím, že by bylo fajn dát příležitost ještě někomu dalšímu. Výherce budeme losovat tedy kolem 6:45, takže máte ještě čas, odpovídejte nám SMS-kou nebo na WhatsApp na číslo 606-736-736. No a na co se mezi tím můžete těšit? Na jakou hudbu? Tak třeba Atmo Music, Jakub Děkan. Ráno.
3: Chci jenom další ráno, kdy na tebe se podívám.
0: Song o tom, jak moc důležité je umět se v té dnešní době zastavit, vykašlat se na drahé hodinky nebo šperky a prostě si jen užívat přítomnost milovaného člověka. No a to je vlastně můj tip pro vás. Užijte si fajn podvečer s relaxem, s někým, koho máte rádi, anebo s ním zítra vyražte na koncert divokého Bela. Za chvilku jsme tady s dalšími zajímavostmi a teď už Cat Burns Girls.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Přátelé, relaxace je to neuvěřitelný. Máme 18 hodin, 10 minut k tomu. No a mě před chvíličkou přišla zpráva tady od nás produkce, že máme ty lístky nejen jedny, ale dvoje. Takže my máme teďka soutěž o dvoje lístky na Divokého Billa. No a já jsem si říkala, že už vám to nebudu dělat tak komplikovaný, takže druhý člověk, který chce vyhrát tyhle vstupenky, prvního vybereme z toho, samozřejmě, kdo nám napsal správně, který náš moderátor, a řeknu správně, je to moderátor, je to chlap, který je nejvyšší, tak druhého vybereme z vašich rychlých SMSek. Teď, kdo prostě bude rychlej, napíš nám SMSku nebo na WhatsApp, která písnička od Billa je jeho nejoblíbenější, tak z těch budeme losovat dalšího výherce dvou vstupenek na Divokého Billa na zítřejší koncert v Příbrami, který je tedy v letním kině od 6:30 a budeme posílat vstupenky e-mailem, takže se nemusíte bát, že byste si je nestihli vyzvednout. Takže teď vám dávám chviličku na to, abyste poslali rychle SMS-kou nebo na WhatsApp zprávu s tím, jaká písnička od Divokého Billa je vaše nejoblíbenější.

0: Radio.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Ano, tak to byl Atmo Music, Jakub Děkan. No a je prokázáno, že muži, kteří ráno políbí svou drahou polovičku před odchodem do práce, žijí díl a jsou spokojenější. Tak pokud to neděláte, tak je to možná takový tip na to, co dělat ve svém životě jinak, dávat druhýmu najevo, že ho máme rádi. No a co taky patří k takovému krásnému dalšímu ránu, může být pro někoho hrnek kafe. A ona s tím souvisí první web.

0: kamera v historii lidstva. Ona totiž nevznikla kvůli špionáži ani kvůli bezpečnosti. Vymysleli ji v roce 1991 vědci na univerzitě v Cambridge. Oni totiž namířili na kávovar v chodbě, aby se ze svých pracoven mohli na počítači podívat, jestli je v konvici ještě kafe, nebo jestli tam půjdou zbytečně. Takže vlastně lenost způsobila to, že máme webkamery. No a před námi je kapela s názvem Two Brothers on the Fourth Floor a jejich Dreams.
1: Relax, největší hity 90. let.
2: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak pozor na silnicích, opatrní buďte na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu. Těsně před Krušovicemi na 43. kilometru zůstal uprostřed cesty viset nepojízdný kamion. Tvoří se tam menší kolona. No a pokud se teď pokoušíte dostat po D5 se směrem do Prahy, tak tam se obrňte trpělivostí. Stojí tam obří kolona od Loděnice až k Pražskému okruhu a popojíždí se jenom krokem. Další zprávy tady budou za chviličku. Povíme si něco o langoších, no a taky si připomeneme ještě naší soutěž.

0: Radio.
1: No jak jsem slibovala, připomínám tedy soutěž na stejné telefonní číslo, tedy 606 736 736. Můžete ještě posledních pár chviliček posílat svoje nejoblíbenější písničky od kapely Divoký byl. No a já pak budu losovat výherce, který od nás získá lístky na zítřejší koncert v Příbrami.

0: Tohle byl Harry Styles, který nám dospíval v 18 hodin 38 minut svoje Watermelon Sugar, tedy zpíval o vodním melounu. No a já jsem říkala před chviličkou, že si povíme něco o langoších, takže taky taková série jídla. No a říkám si, jestli možná se někomu z vás nezačali zbíhat sliny na pořádně mostný česnekový langoš s kečupem a sýrem. No přesně tahle kalorická bomba našeho dětství si v poslední době prožila neuvěřitelný příběh, podobně jako třeba smažák. Ze stánku na plovárnách totiž langoš doputoval až do těch nejluxusnějších restaurací u nás. Šéfkuchaři moderních podniků vzali nadýchané smažené těsto a udělali z něj totální delikatesu. Místo kečupu na něj dneska dostanete třeba lanýžovou majonézu, trhané kachní maso, domácí bylinkové pesto nebo třeba vyzrálé řemeslné sýry. Zkrátka, z langoše je teď gastrozážitek pro gurmány. No a pokud tu máme spíše hudební gurmány než gastrogurmány, tak by vám mohla radost udělat Pink a její God is a DJ.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 18 hodin 45 minut, no a svoje Oli nám dospíval Junodas and Lauer a my jsme dneska soutěžili o dvakrát dva lístky na Divokého Billa. Lenka, výherkyně, se styděla mluvit do éteru, takže Lence gratulujeme. A další výherce, kterého máme na drátě, je Lukáš. Lukáši, halo, halo, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme.
0: Ahoj, to je super. Lukáši, tak jakou písničku si psal, že je tvoje oblíbená od Divokého Billa?
1: Jsem skladbou Malování.
0: No super, je to tahle.
1: Přesně.
0: To je ona, ne. Malování, já ji mám taky je ráda. Ona. Ještě mám ráda Rozárku teda, tak to je taky taková jako pěkná.
1: No, nebo Tsunami není špatná.
0: No, Lukáši, odkud jsi? Máš to daleko? Skladná, takže do Příbramy no. Žádný problém. Do super. Super. No a koho vezmeš sebou na tenhle ten koncert?
1: Určitě někoho z rodiny, kdo se první přihlásí, toho beru.
0: Super, udělá to radost.
1: Jasný.
0: No tak to jsme moc rádi, gratuluju k výhře Lukáši.
1: Děkuju a moc.
0: Zůstaň s námi s relaxem, měj se hezky, ahoj.
1: Mějte se, ahoj, ahoj.
0: No tak to byl náš výherce Lukáš. Tohle je Malování, Divoký Bill, zítra v Příbrami, no a my jedem dál. Před námi je písnička Nutrinotion a Fame.
2: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: No a s dozněním toho zvuku pískotu nám začala 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: Venku začíná být citelně chladněji, od západu nám přibývá mraků a noční teploty spadnou na 12 až 9 stupňů Celsia. Ojedinělé se objeví slabý déšť nebo ranní mlhy. Zítřek ale nebude vůbec špatný, ranní zataženou oblohu odpoledne vystřídá polojasno, naměříme příjemných 18 až 21 stupňů a no a v sobotu půjdou teploty ještě o kousek víc až k 22 stupňům Celsia. Já už se s vámi pro dnešní den pomalu loučím, přeji příjemný zbytek večera a mám tu pro vás poslední hudební tip na písničku, která zazní mezi 19. a 20. hodinou. Pokud patříte mezi lidi, kteří si jedou život podle vlastních pravidel, nenechávají si do ničeho moc mluvit, plní si své sny, zkrátka žijou, tak divoce a naplno, jako by byly hlavními hrdiny ve svém vlastním hollywoodském filmu, pak mám pro vás písničku Přímo na tělo. Zahrajeme vám totiž Movie Stars, což je takový stylový, energický a trochu nostalgický track. Spojuje se tu melodický pop kapely Krištof s tvrdším ostravským rapem Sergeje Barakudy. Richard Krajčov v refrénu zpívá o záři reflektorů, zatímco Sergej dodává ten správný pouliční nadhled o tom, jak těžké je se na ten vrchol dostat. No, možná v každém z nás je nějaká ta filmová hvězda, nebo aspoň malinko z ní a stačí to někde najít. Tak já už se s vámi opravdu loučím, mějte se báječně, užijte si krásný zbytek večera, třeba i krásný víkend.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Relax. Relax Radio.
8: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. září. Tento den roku 1936 se narodil v Havlíčkově Brodě herec Pavel Landovský. 4 roky před ním také italský módní návrhář Valentino. Ročník 1965 je všestranný hudebník jménem Moby. Tento den končily v historii hned dvoje olympijské hry. Roku 1960 v Římě, roku 1972 v Mnichově. Tady došlo k teroristickému útoku, při kterém bylo zavražděno 11 izraelských atletů. Tento den roku 1971 se narodil Richard Ashcroft, bývalý kytarista a zpěvák skupiny Verve. 11. zářijový den 1971 zemřel Nikita Chruščov, ústřední tajemník KSSS. Ročník 1977 je Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. Rok před ním přišel na svět automobilový závodník Tomáš Enger. Roku 1940 se v New Jersey narodil režisér Brian De Palma. Tento den roku 1987 byl ve 43 letech ve svém domě na Jamajce zloději brutálně zavražděn Peter Tosh, hvězda reggae music. O 3 roky později vydal George Michael své druhé album Listen Without Prejudice. 11. září 2001 došlo k největšímu teroristickému útoku v dějinách lidstva. Dvě unesená letadla narazila do věží newyorských dvojčat, budov Světového obchodního centra. Jedno si za svůj cíl vybralo Pentagon a čtvrté skončilo v poli západní Pensylvánie. Při útocích zemřelo víc jak 3000 lidí. Relax.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.